nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když se tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo srdce.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

s hnusem, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafor vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MiG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle, rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval
1: no,
0: hravěji.
1: Už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, no ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku, rukujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, no, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíkněte, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měla to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila
0: jo,
1: všechno.
0: Jo, vlastně v první třídě
1: všechno,
0: se učí všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, jo, jo, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Bželka. Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak před některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko a dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepíček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak. Děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
4: No jo, to je
3: Václave,
4: pravda, no.
3: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
4: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
3: No. Už 20. To je neuvěřitelné, no.
4: Je.
3: A mrkneš na to občas?
4: Jo, tak jako jedním okem, no.
3: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
4: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
3: Dobře.
4: Ale už je to pryč, to je... Tu kapitolu...
3: Už bys do toho nešel, kdyby přišla za příležitost teď?
4: Ne, nešel.
3: Před 20 lety
4: já
3: přece jenom
4: jsem,
3: si byl
4: měl
3: ještě.
4: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
3: Aha.
4: Už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
3: Ale to, že řekla.
4: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A
3: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
4: trošku,
3: v podstatě.
4: Ano.
3: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa Zežace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
4: Díky, já vás taky.
3: No.
5: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
4: Ano, to máte pravdu.
5: Bílý nemoci z Hugoháze.
4: Ano.
3: No.
4: No děkuju.
3: Tak to se vám nebylo, Josefe.
4: To jste mě fakt potěšil.
5: Já na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
4: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme, dědu.
3: Uvidíme, uslyšíme.
4: Mějte se krásně, díky moc.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
3: Tak to je Standa.
6: Ano. Standa taky, Zemník, no.
4: Taky zdravíme.
6: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpacích. Já bych dal oba dva na jednou.
4: Oba dva na jednou, jo.
3: Což
6: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
3: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
4: Ne, já
3: Faltus
4: já
3: dám, nebo Donutil.
4: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
3: No.
4: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
3: Jeho.
4: Aby to nebyl Donutil potom.
3: No, necháme se překvapit. Díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Ke slunečné odpoledne ptejí vám.
4: Vám taky.
7: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
4: Díky.
7: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
4: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
3: Tak děkujeme. A?
7: No a vybírám, Pavle, Bčko, pana Donutila.
3: Zapsáno.
4: Mějte se krásně, díky, naschle.
3: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
4: Taky dobrý den.
8: Já bych byla pro A.
3: Mm-hmm.
8: A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
4: Děkuju.
8: A pozdravuju vaši Janu.
4: Vyřídím.
8: A všichni, mějte
4: díky.
8: Se, naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
4: Výborně. Jede paní z Frýdlandu.
9: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
10: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedním páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
11: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
9: Jo, že to
11: kdybych to
9: dobře
11: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
9: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
11: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
9: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, Lidověk Rejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckého rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
11: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus bude vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
9: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajem Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, to ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo,
2: jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, že odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. Hmm. U seriálu, které si také natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází. No.
1: Já ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co ho hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš? No,
2: všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý den.
6: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
5: Máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Mějte se krásně.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den přeji.
7: I vám.
8: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
7: Děkujeme. A my vás taky.
8: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
7: Jste hodná, no.
5: Ano, paní doktorko.
7: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
8: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
7: Děkuji, vidím.
8: A přeju si Ačko.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Mějte se hezky. Mějte se
8: fajn.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
9: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
7: Díky.
9: Tady Petr z Hostína Umělníka.
7: Taky zdravím.
9: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
7: jo.
9: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně, když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Kastra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem jsem vám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
7: Díky moc.
5: Petře, děkujeme vám, Slav je potěšen.
7: Pozdravujte děti.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Tady je Kvito do Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
5: Určitě.
10: Jestli tam má těch tvojich psíků?
5: Dneska ne.
7: Dneska nemám psíky.
5: Dneska je sám.
7: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
10: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
7: Jo.
10: Takže myslela, že tam budete jemět.
5: Jo.
7: Tak nemám.
5: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
7: Ano, Ačko.
5: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
7: Mějte se moc krásně.
5: Tak, máme to tam. A ještě vy, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
7: I vám.
11: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
5: Dobrý den.
11: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
7: Díky.
11: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
5: Děkujeme, Honzo.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
11: Nasle, chlapím.
5: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
12: Ani nemrkl a řekl.
13: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
12: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
13: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
12: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
13: No a proč by se tam měl dostat?
12: No, poněvadž tam bydlí.
13: No, proč tam bydlí?
12: No, poněvadž musí.
13: A proč musí?
12: No, poněvadž nechce spát na ulici.
13: A proč nechce spát na ulici?
12: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
13: Ale ty tady, stříčku, nebydlíš.
12: Na to následovala celá řada otázek.
13: Proč bublin listina praskne. Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stříčku nepraskneš jako bublina?
12: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
13: Proč to není kočka?
12: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
13: Proč stříčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko, nevyplazuješ stříčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stříčku rypák?
12: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
13: Proč bych jel rád do Uher, stříčku?
12: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
13: Já budu funět.
12: No tak jen fuň, chlapečku.
13: Já budu pouštět páru.
12: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
13: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
12: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
13: A proč mám čekat, strejčku?
12: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
13: Proč utíkáš, strejčku?
12: A za chvíli na to.
13: Strejčku, proč mě tady štýpají bramenečkové?
12: A to je moje zpověď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku se čise.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, jo, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane pánu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře, Donutil jste nás skoro.
3: No, ještě s bolkem polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den,
8: tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zuláčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasný. No, tak děkujeme.
3: Jo.
1: Mějte se krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s bolkem polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Filmový festival finále v Plzni vyhrály filmy Milovník, ne bojovník a Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Plzeňské hejtmanství má povolení stavebního úřadu na přestavbu bývalých plzeňských městských lázní. Ve sněmovně bude třetím dnem pokračovat jednání o nedůvěře vládě. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila večer porota festivalu finále v Plzni romantické tragikomedii Milovník, ne bojovník. Napsala ji a režírovala Martina Buchelová. Ledňáčka za nejlepší dokument získal film režisérky Pepy Lubojacky Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Uvedla to Eva Veruňková Košařová, ředitelka 39. ročníku festivalu finále. Celkem 151 projekcí letos zhlédlo rekordních více než 17 800 diváků. Je to o 1400 víc než loni. Poprvé po dlouhé době udělil festival také diváckou cenu. Lidem, kteří hlasovali vždy po projekcích, se nejvíce líbil film Šimona Holého Čikyčeka. Plzeňský kraj získal souhlas stavebního úřadu na přestavbu zchátralého objektu bývalých městských lázní v Plzni. Teď čeká, až bude rozhodnutí pravomocné. V objektu vzniknou prostory pro Západočeskou galerii, společenský sál, ale i volnočasové a vzdělávací prostory. K harmonogramu prací jednatel kulturního centra Plzeňského kraje Daniel Janda dodává.
2: Vedle toho paralelně probíhá příprava dokumentace pro provedení stavby, ta by měla být připravena do konce tohoto roku. A jakmile Plzeňský kraj dostane zpracovanou prováděcí dokumentaci, tak může přistoupit k zahájení výběrového řízení na toto vydělé stavby. To se předpokládá někdy v prvním kvartálu 2027.
0: Kompletní přestavba městských lázní vyjde na 2,5 miliardy korun a skončit má do konce roku 2029. Poslanci mají před sebou třetí jednací den o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z ANO. První dva dny zabrali projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
3: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
4: Projídají naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
3: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
5: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že...

0: že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
1: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Životní minimum se ode dneška zvyšuje z částky 4860 korun na 5500. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny, anebo nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se také začíná počítat podle okresů. Rozšiřuje se i okruh zranitelných osob. Ode dneška platí novely, které to upravují. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelkám a samoživitelům s dětmi. Sport. Basketbalisté Plzně prohráli i své čtvrté utkání po návratu do nejvyšší soutěže. Podlehli týmu USK Praha 81-84. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. Před posledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Češi mají v tabulce jisté druhé místo za Portugalskem. A fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 3. třídy u Červeného Poříčí na Klatovsku se opravuje most, je třeba tam snížit rychlost. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné čtvrteční ráno vám přejeme. Dneska je 1. října 2026. Muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století, Jiří Suchý, nestor divadla Semafor a autor více než 1700 písňových textů, dneska slaví 95. narozeniny. Co chystá začínající 68. sezóně Semaforu? I to nám řekl. A vy ho uslyšíte za chvilku. Teď je tady Valdemar Matuška.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: co je to hnůj?
1: Koně tisně vykakají hovínka, z toho se udělá hnůj a potom se z toho zahrabají kytičky.
2: Třeba jako, když někdo vykaká hovínka.
3: Taky to může být jako tráva, my to hnojíme tlujetím.
1: Popel je třeba hnůj, hodně smrdí.

0: počasí.
1: 5 hodin a 16 minut, už se podívejme na to, jak dneska v regionu bude. Podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, biometeorologická zátěž je dneska mírná.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ve skupině Akord Klub hrával na basu, v Redutě na národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafory. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dneska slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá, Českému rozhlasu ale poskytl krátký rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: To dávno všeobecně známý je,

píše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi. Šedej tunel si zdobí.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda také snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže pumpařů. Plzeňské depo 2015 se po téměř dvou letech rekonstruovalo. Konstrukce znovu otevírá. Nová je střecha, fasáda, interiéry. Modernizací prošly také výstavní a expoziční prostory a vznikly nové ateliéry. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 18 hodin. V součástí programu bude nová interaktivní rodinná expozice do těla. A na své původní místo se vrací také kavárna, ta otevírá zítra. V Plzeňském kraji klesají odstřely vybrané pernaté zvěře. Podle dat Českého statistického úřadu myslivci v této sezóně meziročně ulovili zhruba o 9% méně kachen divokých. Bažantů dokonce nejméně od roku 2015. Rekordní úlovky naopak byly v Plzeňském kraji u mufloní, daničí a srnčí zvěře a také u zajíců. Památnou alej Kilometrovka v Plzni doplnili nové infotabule. Jsou na nich třeba informace o historii i vývoji jediné památkově chráněné aleje v Plzni. Lidé se také dozvědí podrobnosti o založení stromořadí v roce 1893 i o jeho nedávné omlazovací péči. Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast baráže o mistrovství Evropy. Před posledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a v tabulce skončí druzí. A házenkářky DHC Plzeň prohrály v utkání Českého poháru žen s týmem Sokol Písek 25-30. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mířanech na severním Plzeňsku pokračuje výstavba kruhového objezdu na křížení ulice Benešova třída a Havířská. Počítejte s dopravním omezením, provoz řídí semafory a mohou se tvořit kolony. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Schánět na internetu levné léky, to může být pěkný hazard. Když si nepohlídáte zdroj, můžete narazit na nelegální a padělané výrobky. A ty vás v některých případech můžou i ohrozit na životě. V novém díle Zdraví v cajku za chvilinku řekneme víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Zdraví v cajku.
1: Snaha ušetřit nebo sehnat lék, na který je běžně zapotřebí lékařský předpis. To jsou hlavní důvody, proč lidé kupují padělané léky. Povídat si o nich přišel Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Které typy léků se nejčastěji podělají?
2: Nejčastěji jsou zachyceny léky, které muži používají při poruchách erekce. Dále se často falšují léky na spánek nebo na psychické problémy, například antidepresiva, hypnotika, dále léky na tlak nebo cholesterol. A v dnešní době jsou velmi populární moderní léky proti cukrovce a obezitě, takže ty jsou dneska číslo jedna v hitparádě padělaných léků. Situace je tak absurdní, že si můžete koupit padělky léků, které ještě nebyly schváleny a jsou teprve testovány ve vědeckých laboratořích.
1: To je rychlost. Co všechno člověk riskuje, když si obstará padělek?
2: Nejčastěji pacient riskuje to, že si vlastně koupil jenom velmi drahé placebo. To znamená, že v tom léku vůbec není účinná látka. Znamená to, že se vlastně neléčíte a ta vaše nemoc může pokračovat, zhoršit se, může ohrozit vaše zdraví. Další častý problém je, že tam sice ta účinná látka je, ale není tam správné množství. Pokud je tam moc nebo málo, hrozí něco podobného, buď se vaše nemoc neléčí, nebo hrozí riziko, že se předávkujete a způsobíte si třeba nějaký kolaps nebo zhoršení toho zdravotního stavu.
1: A když to posunu ještě dál, do jaké míry hrozí, že jsou v tom padělaném léku i nějaké vysloveně nebezpečné látky?
2: I to se bohužel stává. Dokonce se stává, že někdy do těch léků padělatelé dávají, co mají po ruce, třeba sádru nebo cement. V padělcích léků byly nalezeny také třeba těžké kovy, průmyslová barviva nebo nějaké plísňové toxíny. V těchto případech, zvlášť při dlouhodobém užívání léku, si můžeme způsobit vážnou nemoc nebo dokonce smrt.
1: Můžeme vůbec říct, co všechno se za padělek považuje?
2: Od těch vyloženě padělaných léků, o kterých jsem mluvil, že vlastně tam máte jenom sádru nebo cement a není tam žádná účinná látka, až po to, kdy ty léky vypadají velmi podobně jako to, co si můžete koupit v lékárně, jenom nebyly vyrobeny ve farmaceutické továrně, ale někde ve sklepě v jihovýchodní Asii. Ale padělek je také to, když třeba léky byly špatně skladovány, a nebo už jsou to prošlé léky a je tam sfalšována jenom ta doba expirace, čili je to vlastně jenom prošlý lék.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak si pojistit to, abychom se k padělku vůbec nedostali? Jaká pravidla dodržovat?
2: V zásadě je to velmi jednoduché. Pokud budete léky pořizovat jenom v autorizovaných kamenných lékárnách, tak byste se k padělkům dostat neměli. Je to naprosto výjimečné. To znamená, měli bychom se vyhýbat různým e-shopům. Dalším problémem jsou také různá diskuzní fóra, například lidé, kteří trpí diabetem nebo nemocemi srdce, tak tam zkoušejí ti obchodníci prodat padělané léky. Pozor na sociální sítě. Velmi často ti padělatelé tvrdí, že jim třeba zbyly léky z léčby jejich příbuzných a podobně, a je to velmi těžko kontrolovatelný kanál k šíření těch padělků.
1: Co dalšího by nás případně mělo varovat?
2: Určitě, když dostanete do ruky jakýkoliv lék, jakoukoliv cestou, kde ten obal je nějaký poškozený nebo jsou tam poškozené takové ochranné prvky. Rozhodně žádný lék, ať ho dostanete jakoukoliv formou, by neměl být otevřený, to balení by nemělo být poškozené. Informace by měla být v češtině a měl by tam být příbalový leták. Pokud cokoliv z toho nastane, raději ten lék nepoužívat a poradit se v nejbližší lékárně.
1: Mimochodem, znám způsob, jak prodejce padělaných léků přelstít. Víte jaký?
2: Nevím.
1: Zaplatit padělanými penězi. Loučím se s doktorem Miroslavem Šutou. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: 5 hodin 49 minut, už tady máme ta nejčerstvější data od plzeňských meteorologů a tak víme, že v plzeňském kraji je aktuálně jasno s teplotami mezi 3 a 8 stupni Celsia, nejchladněji je na Tachovsku. Dneska nás čeká slunečno a teplo. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, zpočátku jenom slabší, později večer už kompaktnější vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 21 a 24, ojediněle může být až 25 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 21 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

a buchy ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

0: 9 hodin, 53 minut, hezké ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Dialog v Plzni uvede od 19 hodin představení Nevěrníci. Plzeňská část letošního ročníku festivalu Den architektury se zaměřuje na proměny města a jeho architektury v souvislosti s měnícími se podmínkami životního prostředí. Nabízí komentované procházky a prohlídky současných staveb, veřejných prostranství i městské krajiny a mnoho dalšího. Potrvá do 9. října. Muzeum Šumavy Sušice zve na autorský program pod vedením keramičky Ivety Kůsové, a to na téma modelování kocoura ze šamotu. Vlastní keramickou plastiku kocoura ze šamotové hlíny si můžou zájemci vytvořit v čase mezi 17. a 19. hodinou. V plzeňské Lockspeed.cz aréně vystoupí od 20 hodin skupina Kabát. Městské kulturní středisko v Domažlicích láká od 19 hodin na koncert kapely Crazy Dogs. Divadlo Jekátela v Plzni uvede ve Velkém divadle operu Tamerlán a na nové scéně muzikál My Fair Lady. Obě inscenace začínají v 19 hodin. No a Západočeská galerie v Plzni zve na komentovanou prohlídku výstavy Jana Soupery. Tou výstavou provede autor od 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Šest hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Začíná fungovat nový parkovací dům v areálu bývalých kasáren v Plzni na Světovaru. Genový sad v Tachově, který uchovává staré odrůdy ovocných stromů, slaví letos 20 let. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Parkovací dům Světovar v Plzni na Slovanské aleji je ode dneška v provozu. Část z více než 400 míst může využívat i veřejnost. Předplatné je možné koupit v zákaznickém centru plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží. Pokračuje vedoucí odboru investic plzeňského magistrátu Tatiana Kicová.
5: Parkovací dům má 3 podzemní podloží, 5 nadzemních podloží. Může se v něm uparkovat 433 aut celkem. Je zde příprava pro elektromobilitu. Parkovací dům má sloužit především rezidentům Světovaru, to znamená bytovým domům, Techtauru a dalším, s tím, že do něj bude moct zajíždět i veřejnost.
4: 20 let existence slaví letos genový sad v Tachově. Tvoří ho stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí na Tachovsku, Domažlicku nebo ve Slavkovském lese. Sad spravuje spolek Genové sady Tachovska. Jeho předsedou je Miroslav Rolko.
6: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
4: Vzácným exemplářem v sadu je roubovanec hrušně, který jako jediný ovocný strom přežil vypálení lidic. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Legr. Večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Legr ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V resortu vnitra Legr působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze 3 kandidátů. Dnes se začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
7: Mamografie byla v pořádku.
8: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra Fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
9: Děkuju. Takovej kámen vždycky spadne.
8: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
10: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
8: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Sport.

0: Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko 1-0 a v tabulce skončí druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Rian Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu. Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Ovědu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle až 25 a na horách bude 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/192 u obce Pocinovice na Domažlicku počítejte s uzavírkou. Stavební práce tam potrvají do poloviny října a objížďka je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme, jsme rádi, že jste s námi i 5 minut po 6. hodině. Basketbalisté Plzně ani na 4. pokus v nejvyšší soutěži nevyhráli. Za dramatickou bitvou s USK Praha se ohlédneme už za chvilku. Asistent trenéra Západočechů Martin David svoje pocity popisuje takhle.
5: Zklamání teď převládá a je taková naštvanost, já vím, že to je neskušenost, ale uděláme v poslední čtvrtině hrozně taktický chyb, který bychom neměli dělat a vlastně zápas, který máme v rukách 37 minut, pustíme. Chápu, že ty kluci jsou mladí, ale jsou chyby, které by se dělat neměly. Ne?
4: Za pár minut uslyšíte víc a počkejte si i na kalendárium Petra Jungmana.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: je 6 hodin a 13 minut, to nejsou fámy, to je konstatování skutečnosti, přejeme vám hezké ráno. Po 10. hodině přivítáme ve studiu mladé karlovarské filmaře Štěpána Ševčíka, Lukáše Peterku a Christiana Zítka. Představí nám nový studentský dokument Dneska by to šlo, ve kterém zmapovali strhující osud fotografa a legendárního učitele karlovarské střední umělecko-průmyslové školy Jiřího Hubatky. Poodhalí nám příběh jeho dramatické emigrace v roce 1981 i to, jak se mu dařilo na profesní dráze na tehdejším západě. Tak poslouchejte po 10. hodině. Teď je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: Slovenští meteorologové na dnešek slibují slunečno a teplo. V 6 hodin a 20 minut se pojďme podívat na jejich prognózu.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, zpočátku jenom slabší, později večer už kompaktnější, vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, ojediněle až 25 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 21 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 24 minut. Plzeňští basketbalisté prohráli i svůj čtvrtý zápas po návratu do nejvyšší soutěže. V dramatickém souboji celků ze dna tabulky podlehli USK Praha 81-84, přestože si po většinu utkání udržovali mírný náskok. Nejlepším střelcem domácích byl z 19 body Juraj Páleník, 15 bodů zaznamenal Jiří Pajdar. Nejprve asistenta trenéra Západočechů Martina Davida pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak jak velké je to zklamání teď bezprostředně po zápase, který jste dlouho měli skvěle rozehraný?
2: Zklamání. Já jsem na začátku sezóny byl optimista, že budeme konkurenceschopní. Dostali jsme dvakrát šílenou bídu, tak jsem začal čekat jenom to nejhorší a vlastně dvakrát z toho byl skvělý výsledek. Na jednu stranu můžeme říct, že je to paráda, že dokážeme hrát. Na druhou stranu je to vlastně už podruhé, co jsme se dostali do koncovky doma a nedotáhli jsme to, což je hrozná škoda. No. Takže vlastně zklamání teď převládá. A je taková naštvanost. Já vím, že to je nezkušenost, ale uděláme v poslední čtvrtině hrozně taktický chyb, který bychom neměli dělat a vlastně zápas, který máme v rukách 37 minut, pustíme. Chápu, že ty kluci jsou mladí, ale jsou chyby, které by se dělat neměly. No.
1: Co bylo klíčovým okamžikem? Bylo to zranění Michala Svojanovského, kapitána, který do té doby nastřílel 12 bodů.
2: Určitě jo, my jsme vlastně bez Svojdy pak šli do rotace jenom 6 hráčů nebo 7 a ještě pak se nám vyfouloval Koizy, který měl problémy s faulama, takže pak už kluci nemohli a soupeř to točil v 11. Tu rotaci má mnohem širší, takže na to jsme vlastně v závěru asi dojeli, protože prostě ta únava na naší straně byla znát a ty naši hráči měli mnohem víc odehraných minut než soupeř.
1: Takže na čem teď je třeba pracovat? Na tom, jak zvládat lépe koncovky?
2: Já si myslím, že sebevědomí nám tohle dodá, že je to pro nás strašně důležité, že jsme schopni hrát. Ale teď je potřeba pod tímhletím zápasovým tlakem se dál rozvíjet a být schopný zvládat tady ty infarktové koncovky, protože těch bude spoustu a my nemůžeme celou sezónu bojovat a furt prohrávat. Takže je potřeba, aby kluci si to na to podívali, posunuli to a příště ty stejné chyby už neopakovali a pak můžeme pomýšlet někdy budoucnu na nějaký výhry, které snad přijdou.
1: Basketbalisté plzeňského týmu Lokobaly Mánia sahali po první výhře v sezóně po 14 letech nejvyšší soutěži. Jiří Pajdar se taky hodně činil, 15 bodů, ale nakonec vašich nestačilo. Tak kde se ten zápas zlomil?
3: Myslím si, že se to zlomilo prostě chybama ve obraně, který jsme občas udělali zbytečně, o kterých jsme si říkali, věděli jsme o nich, ale udělali jsme ty chyby a myslím, že to se možná zlomilo a na konci možná chybělo to štěstíčko trošku.
1: Teď myslíte asi tu závěrečnou akci, kdy jste vlastně prohrávali obot a mohli to otočit na svoji stranu?
3: Ano, stačilo trošičku štěstíčko, aby se tam dokutávalo a mohli jsme vyhrát. Mohlo to vypadat úplně jinak.
1: Cítil jste nějakou větší zodpovědnost, protože se zranil v průběhu zápasu do té doby výborně hrající, střílející Michal Svojanovský? A vy jste tu rozehrávku vlastně musel táhnout hodně.
3: Snažil jsem se jako to moc nevnímat a hrát, jako bych hrál normálně, ale trošičku to cítit bylo, ale snažil jsem se hrát normálně, jako bych hrál vždycky.
1: Je to samozřejmě asi velké zklamání, ale ten výkon na druhou stranu musí být příslibem do dalšího průběhu sezony.
3: Určitě ano. A myslím, že v diváci se mají na co těšit. Příští zápasy budou ještě lepší a já v to věřím.
1: Věříte v to, jaké to pro vás je ten skok o patro výše ze druhé nejvyšší soutěže mezi elitu? Jak už jste si stihl zvyknout za ty 4 zápasy?
3: Tak postupně si zvykám, ale myslím, že možná i na té hře trošičku je to čím dál tím víc vidět a říkáme si, ale myslím, že to bude dobrý.
1: Říká rozehrávač plzeňské Lokomotivy Jiří Pajdar, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co...

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni skončil filmový festival Finále. Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila večer porota romantické tragikomedie Milovník ne bojovník. Ledňáčka za nejlepší dokument získal film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. 39. ročník festivalu udělil po dlouhé době také diváckou cenu. Lidem se nejvíce líbil film Šimona Holého Čikyčeka. Plzeň dokončila první dům se 34 novými byty v areálu bývalých kasáren Světovar za 175 milionů korun. Jak vyplývá z informací radnice, v pětipodlažním bloku E s podzemním parkováním jsou byty hlavně pro mladé lidi a rodiny i handicapované. Jsou určené také pro klíčové profese, zdravotníky, hasiče, policisty, učitele a další. Zájemci se do 1. listopadu mohou hlásit na realitním portálu města. Obec Hromnice na severním Plzeňsku plánuje bezplatně propůjčit část obecního pozemku. V části Žichlice na něm vznikne veřejné místo zpětného odběru použitých pneumatik. Projekt zapadá do ekologického trendu správné likvidace odpadu a předcházení černým skládkám. Záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce už obec Hromnice zveřejnila na svém webu. Policie České republiky s příchodem hlavní houbařské sezóny varuje, že lidé v lesích velmi snadno ztratí orientaci a mohou zabloudit. Houbaři se často soustředí na hledání hub a přestanou vnímat směr, odkud přišli. Policisté proto každoročně organizují desítky pátracích akcí. Hlavně starší seniori nebo pacienti se zdravotními problémy by neměli houbařit sami. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině si zajistila výhrou 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Fotbalista Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy u Červeného Poříčí na Klatovsku se opravuje most, je třeba tam snížit rychlost. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Michal David, Petr Novák a taky Dire Straits v našem nejbližším hudebním programu a za chviličku vás taky pozveme k poslechu dnešního vydání pořadu Alex a host.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Petr Novák se nám tady blízkl v 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a počkejte si i na předpověď počasí.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: tak, hele, dát si i Evu Farnou a Miraje. Tak nám dejte chviličku.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, zpočátku jenom slabší, později večer už kompaktnější vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 21 a 24, ojediněle až 25 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 21 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: První říjnový den roku 2026, 6 hodin a 48 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
2: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
1: A existují i jiné podmínky oznámení?
2: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Tak přejeme šťastnou cestu bez nehod, opatrujte se.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
1: Co dneska děláte? Koulíte?
2: Přikuluji.
1: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
2: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přemoženská uzenina.
5: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
6: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Ode dneška platí regulace maximální možné ceny benzínu a nafty. Policie a strážníci zvyšují dohled na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpánka Zíková. Dnes je první den, kdy platí zastropované ceny pohonných hmot. Řidiči by měli naftu natankovat maximálně za 48 korun 72 haléřů. Maximální cena benzínu pro dnešní den je 46 korun 14 haléřů. Cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. K regulaci pohonných hmot vláda přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech.
7: Ministerstvo financí teď bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. S tím, že o víkendu a v pondělí bude platit cena vyhlášená v pátek. Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října. Limity se ale nevztahují na takzvaná prémiová paliva. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Na hlavním vlakovém nádraží v Plzni výrazně přibylo policejních kontrol. Zatímco loni státní policisté ve výpravní budově a jejím okolí zkontrolovali přes 4800 lidí a strážníci více než 5500, jen za první pololetí letošního roku už to bylo dohromady přes 7000 kontrolovaných osob. Pokračuje mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová.
8: Kontroly probíhají ve dne i v noci a jejich četnost přizpůsobíme situaci v terénu. Lidé na nádraží mohou využít služební místnost strážníků. Její součástí je interkom, který člověka přímo spojí s naším operačním oddělením. Za dva roky fungování ho občané využili ve více než 400 případů.
6: Intenzitu kontrol dokládá i počet přestupků a trestných činů, které se daří v lokalitě vlakového nádraží zachytit. Zatímco za celý loňský rok státní policisté evidovali celkem 154 přestupků a 55 trestných činů, za první pololetí letošního roku už to bylo 84 přestupků a 26 trestných činů. Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů, aby nedůvěru prosadila. Vláda má totiž se 108 poslanci ve sněmovně většinu. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívaná a znásilněná. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestů smrti pro mladé trestance.
0: Sport.
6: Basketbalisté Plzně prohráli i své čtvrté utkání po návratu do nejvyšší soutěže. Po dramatickém závěru podlehli týmu USK Praha těsně 81-84. Západočeši téměř po celý zápas vedli. O to více mrzela koncovka duelu asistenta trenéra Martina Davida.
9: Na jednu stranu můžeme říct, že je to paráda, že dokážeme hrát. Na druhou stranu je to vlastně už po druhý, co jsme se dostali do koncovky doma a nedotáhli jsme to, což je hrozná škoda. No? Takže vlastně zklamání teď převládá. A je taková naštvanost. Já vím, že to je nezkušenost, ale uděláme v poslední čtvrtině hrozně taktický chyb, který bychom neměli dělat a vlastně zápas, který máme v rukách 37 minut, pustíme.
6: Házenkářky DHC Plzeň prohrály v utkání Českého poháru žen s týmem Sokol Písek 25-30.
0: Počasí.
6: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne.

0: Dne od západu až polojasno. Zpočátku čekejte slabší a později večer vysokou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle až 25 a na horách bude maximálně 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Křižíkových sadech bouraly dvě tramvaje ve směru ze Slovan na náměstí Republiky. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět minut po 7 hodině. Stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic nebo starých zahrad uchovává genový sad v Tachově. Letos slaví 20 let od založení a my ho za chvilku navštívíme.
3: Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
4: To jablíčko. Bylo moc dobré.
3: A bylo sladké nebo bylo...
4: Kyselé.
5: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu a všechny ho chtěli.
2: Za pár minut uslyšíte víc, jinak vám přeju pěkné čtvrteční ráno a navzdory svému příjmení se na vás vůbec netvářím kysele.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

tu 1. říjen a dětí se za chvilku v rubrice Ahoj rádio zeptáme na to, co je to doba říje. Z jedné strany troubí jelen, laň ho dobře vnímá. Z druhé strany zase jeden, tak co teďka s nima? Přišla opět doba říje, pestřejší než leden. S jeleny to zase šije, laň je z toho jelen.

0: co je to doba říje?
1: Poulovačka.
2: Že je bouřka.
3: Je to špatná doba, že jsem se narodil.
2: Když je hezky venku.
4: Když je zima.
5: Když je sníh.
6: A když je podzim.
7: Když je horko.
8: Opadává listí.
9: Když se válím listí.
10: A když se válí ve sněhu.
11: Když je prší.
12: Když je hříjen.
3: To je, když se zvířata páří.
13: Že je hodně masa.
14: Ahoj, Rádio!
15: Český rozhlas Plzeň.

0: Jako Pokáč a spol, tak zůstaňte s námi. Tady je Český rozhlas Plzeň, co by váš parťák v regionu. Na hodinách máme 7 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: A meteorologa Tomáše Vejvody se ptám na aktuální počasí. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak momentálně je většinou jasno a v údolí se výjimečně vyskytují i mlhy. A co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 3 do 7 stupňů Celsia. Naopak na hřebenech hor je lokálně až 13 stupňů Celsia.
0: Vaše prognóza na celý den?
2: Tak dnes nás čeká opět převážně slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer pak očekáváme postupně až polojasnou oblohu s již kompaktnější vysokou oblačností a ty nejvyšší denní teploty budou opět poměrně vysoké. Nejčastěji vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia, ojediněle by mohlo být až 25 stupňů Celsia. No a k tomu povolené jen slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A my děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Život je pes, tak ať ten váš radostí vrtí ocáskem. Přejeme vám hezké ráno, je 7 hodin a 21 minut. 20 let existence slaví letos Genový sad v Tachově. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od nichž správu později převzal specializovaný spolek. Sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí.
1: A je to genovej sád. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba dvouhektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda. Jo, Poloučany. Tam v podstatě Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Jo. Tady je...
2: Dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení
1: a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je... Jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady roubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z Tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: A bylo sladké, nebo bylo...
3: Kyselé.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Stachova, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začíná fungovat nový parkovací dům v areálu bývalých kasáren v Plzni na Světovaru. Objekt za téměř 247 milionů korun pojme přes 430 aut a stal se druhým největším parkovacím domem v Plzni. Parkoviště má sloužit hlavně rezidentům vznikajících domů a uživatelům technologického parku i dalším zájemcům. Předplatné je možné koupit v zákaznickém centru plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží. V sadovém okruhu kolem historického centra Plzně začal plánovaný prořez a ošetření stromů. Práce v korunách dřevin potrvají do konce října a vyžádají si dočasná omezení v místech, kde budou odborníci právě zasahovat. Celkem specialisté ošetří 185 stromů. Ve starém Plzenci začne jedna z nejvýznamnějších proměn centra města za poslední desetiletí. Zítra se bude slavnostně předávat staveniště projektu Dostavba centra Park. Součástí setkání bude i symbolické poklepání základního kamene. Slavnostní zahájení bude ve 14 hodin v areálu Sokolovny ve starém Plzenci. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy 300 milionů korun. Hokejisté Colorado vstoupili do nové sezóny NHL vítězně. Nad Los Angeles vyhráli 8-4 i díky asistenci Martina Nečase. Premiéra v novém ročníku se nepovedla golmanovi Philadelphia Danielu Vladarovi, který neodvrátil porážku 0-7 s Pittsburghem. Toronto si poradilo s newyorskými Islanders 2-1. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Křižíkových sadech bouraly dvě tramvaje, je to ve směru ze Slovan na náměstí Republiky, nehoda se vyšetřuje a na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Benešovic na Tachovsku dejte pozor na odstavené osobní auto, i tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dopravní hřiště pod zámkem Zbiroch je zase jako nové. Takzvaný hutnický rybník v Mýtě na Rokycansku vznikl před 500 lety a reklamní smog byl trnem v oku už lidem v první polovině 20. století. Počkejte si na rubriku O čem se píše a podrobnosti právě k těmto tématům.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

Susanne, lek op miš. Ja. Jo, karton albo rek, a taki porcelan.

0: viaje. Sí.
1: Český rozhlas Plzeň, písni.

0: Tolik nejrychlejší želva široko daleko, ta od Olympiku v 7 hodin a 41 minut.
1: O čem se píše?
0: Ve spolupráci města a soukromého podporovatele se podařilo obnovit dopravní hřiště ve Zbyroze. Povrch hřiště byl důkladně vyčištěn a bylo obnoveno dopravní značení tak, aby hřiště opět mohlo naplno sloužit dětem při výuce základních pravidel bezpečného pohybu v silničním provozu. Zbyrožské dopravní hřiště najdete pod zámkem Zbyroch. Informaci i s fotografií přináší měsíčník Zbyrožsko. 500 let od založení Hutnického neboli Podmínského rybníka připomíná zpravodaj města Mýta na Rokycansku. Oficiální název je Podmínský, ale žádný z mýtských rybníků neřekne jinak než Hutňák. Název Hutnický vychází ze skutečnosti, že pod rybníkem stávala Huť, která je uváděna už v roce 1663. V roce 1929 vydal okresní úřad v Horšovském Týně nařízení, které zakazovalo vylepování plakátů a reklam na telegrafní a telefonní sloupy. Staňkovský městský úřad tehdy obratem informoval všechny místní spolky a korporace, že takové jednání je nelegální i ve Staňkově. Jak uvádí zpravodaj Staňkovsko, snaha zamezit reklamnímu smogu v tamních ulicích, tak sahá překvapivě hluboko do minulosti.

0: až neuvěřitelné, kolik báječných popových hitů, ale i filmových, muzikálových a dalších melodií napsal Karel Svoboda. Máte-li rádi, zkuste za chvilku vyhrát vstupenky do Kralovic na koncert, který tu bohatou tvorbu našeho legendárního hitmakera připomene. Soutěž tady bude ještě do 8 hodiny.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, zpočátku jen slabší, později večer už kompaktnější, vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, ojediněle může být až 25 stupňů Celsia. Na horách do 21 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 49 minut. Co děláte v úterý 6. října od 7:30 večer? Pojďte s námi do Kralovic na koncert s názvem Karel Svoboda, ještě světu šanci dej. Pavlína Duriačová a Lukáš Randák společně s tanečním orchestrem Black Tower přinášejí nový hudební projekt, který vzdává hold hitům Karla Svobody. A vy se můžete připravit na nezapomenutelný hudební zážitek. Čekají vás exkluzivní hosté, perfektní zvuk, živá hudba, originální aranže, 11členný orchestr a během toho koncertu zazní nejznámější písně, filmové, televizní i muzikálové melodie Karla Svobody a v tuto chvíli od nás můžete získat dvě volné vstupenky. Linka do studia 221 554 222 a soutěžní úkol ode mě dostanete až v okamžiku, kdy se dovoláte, ale nebojte se, nepůjde o nic strašného. Tak koho to máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Maruško.
0: Paní Maruško, co ode mě čekáte za úkol?
1: No, nějakou otázku, nějakou lehkou.
0: Zaspívejte nějaký hit Karla Svobody a je to vaše. Ne, to byl for, nebojte.
1: Už jste chtěla,
0: tak klidně, ale bude to případně... Tak zaspívejte, který jste chtěla zpívat?
1: Ne, jako jsem přemýšlela, nic.
0: Já vás skutečně nechtěl vyděsit, to byla pouze legrace. Vy v tuto chvíli uslyšíte ukázku 3 hitů Karla Gotta. A já se ptám na to, kterou z těch 3 písniček pro něj nenapsal Karel Svoboda. Je to jasné?
1: No, tak jo, tak to zkuste, no.
0: Tak to zkusíme, paní Maruško, poslouchejte. No.

0: Tak víc toho nebude, co vy na to, paní Maruško?
1: No...
0: To bylo upřímné,
1: první
0: ano.
1: První si myslím, že to napsal, tu druhou... jako písničku, kdo napsal ten text? Nebo
0: ne, ne, já se ptám, kterou z těch tří melodií pro Karla Gotta nenapsal Karel Svoboda.
1: Nenapsal... nenapsal text.
0: Ne, o textech se nebavím, já se bavím o hudbě. Karel Svoboda psal hudbu.
1: Tak asi tu poslední teda.
0: To znamená, stokrát chválím čas? No.
1: To je špatně.
0: Ona je to skutečně převzatá melodie.
1: To jste mi dal teda. Fuj. Aha. Jo, no, tak...
0: Tak ještě fanfára.
1: Jo, děkuju.
0: Krásně si to 6. října v Královicích užijte. Naschledanou.
1: Děkuju, děkuju.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nastartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmurau.at. Regionmurau.at.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Filmové finále v Plzni vyhrály filmy Milovník, ne bojovník a Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Tachov zavádí změny v parkovacím systému u areálu, že je možné ode dneška 2 hodiny parkovat zdarma. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V Plzni skončil filmový festival finále. Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila večer porota romantické tragikomedii Milovník, ne bojovník. Ledňáčka za nejlepší dokument získal film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. 39. ročník festivalu udělil po dlouhé době také diváckou cenu. Lidem se nejvíce líbil film Šimona Holého Čikečeka. Tachov ode dneška upravil parkovací systém v centru, a to na základě podnětů lidí, kteří ve městě parkují. Radnice o tom informuje na webových stránkách a sociálních sítích. U areálu MŽE je nově možné parkovat 2 hodiny zdarma. Kvůli prokázání doby odstavení auta je nutné zadat vždy registrační značku, a to buď do automatu, přes mobilní aplikaci nebo přes QR kód, a následně potvrdit nulovou platbu.
4: Město sjednotilo také dobu, kdy se v zónách platí, a to od pondělí do pátku od 8 do 7. hodin. Kvůli nízkému zájmu končí možnost zaplatit přes SMS. Na parkovišti u areálu MŽE jsou také nově vyhrazená místa určená pro zaměstnance obchodního centra Kaskády a pracovníky městského úřadu. Stachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24 miliard 700 milionů korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Dopravu na železnici ve středních Čechách komplikují nehoda a poruchy. Vlaky nejezdí například přes Rakovník kvůli vykolejenému vagonu. Problémy jsou i na trati z Prahy do Kralup nad Vltavou, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
5: Tam je problém se zabezpečovacím zařízením, teďka probíhá oprava, je tam provoz omezen, jezdí se po jedné koleji, takzvaně na převolávačku, takže tam může být zdržení v řádech desítek minut. Co se týká Rakovníka, laicky řečeno, jeden ten vůz jednou nápravou vyskočil z kolej.
3: Provoz je zastavený také na trati z Kolína do Velkého Oseka, kde uvázl vlak v beznapěťovém úseku. Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euru v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí 2. místo za Portugalskem. To znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
6: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě to obrovská radost, když vidíte, že 2 minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou. Ale je to radost potom. Počasí.
3: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne od západu polojasno, zpočátku čekejte slabší a později večer vysokou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle až 25 a na horách bude 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni v Křižíkových sadech bouraly 2 tramvaje, je to ve směru ze Slovan na náměstí Republiky. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Čtvrtek 1. října, máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, která paprička je nejpálivější. Pokud ne, dozvíte se to už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Máme 5 minut po 8, hrajeme vám Jana Kalouska,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Jak by se mohla změnit lokalita pod Kalichem Sušici nebo bývalý areál Sola? A jak to vypadá ve strojovně plaveckého bazénu nebo na stavbě sportovní haly? Nejen na tyto otázky odpoví akce ke dni architektury v Sušici. Veškeré podrobnosti připojíme za chvilku. Na hodinách 8 hodin 14 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Dneska bude v regionu slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Plzeňští meteorologové slibují jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, zpočátku jen slabší, později večer už kompaktnější vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 21 a 24, ojediněle až 25 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 21 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 8 hodin a 21 minut. Na první pondělí v říjnu připadá Mezinárodní den architektury. Už ode dneška se ale k tomuto dni konají ve městech různé akce a výjimkou není ani Sušice. Architektuře a také tomu, jak se město může změnit, se tam budou věnovat hned 2 dny. Na programu je veřejná diskuze o architektuře a rozvoji města i komentované prohlídky míst, kam se běžně podívat nelze. Já už teď zdravím organizátorku akce Martinu Špatnou, přeji vám dobrý den.
1: Krásný den.
0: No a pojďme si na úvod říct, proč jste se vlastně rozhodla zorganizovat tyto akce ke dní architektury a v takovém rozsahu?
1: Přijde vám to hodně? Je to pilotní ročník, takže jenom 2 dny, ale a abych to zvládla všechno zorganizovat. A proč vlastně ku příležitosti dnů architektury? Protože se to skvěle hodí. A já jsem zároveň vedoucí komunikace města, kdy samozřejmě řeším to, jak lidem nejlépe přiblížit, co pro ně město dělá, jaké jsou investice a jaké projekty se chystají. A nás čekají projekty, které, myslím, že můžu říct bez nadsázky, změní tvář Sušice. Takže stojí za to je ukázat právě v souvislostech.
0: Otázkou je, jestli to přijde hodně vám nebo ne, kouří se z vás?
1: Trošku ano.
0: První z těch zmíněných akcí je už dneska od 17 hodin v sále kina. Co přesně to bude?
1: V první části vlastně bude připravená taková prohlídka pro hosty, kde se můžou seznámit s tím, co už se realizovalo, kolik to stálo. Tam myslím, že se dozví velmi šokující čísla, která překvapila i samotné zaměstnance města. A následně bude probíhat přímo v kinosálu taková debata, přednášky několika osobností, které tady v Sušici něco navrhly, mají nějaké velké projekty pro nás.
0: No, dá se říct, že v pátek, tedy zítra, se akce přesune od teorie k praxi, protože to jsou na programu komentované prohlídky míst, kam se běžně podívat nelze a které samozřejmě s architekturou a rozvojem města souvisí. Poprosím vás o podrobnosti.
1: My v podstatě v tuto chvíli každým dnem dokončujeme novou sportovní halu. Je to jedna z největších investic ve městě za poslední roky. No a právě občané budou mít zítra možnost se tam poprvé přijít podívat a dostat se přímo dovnitř právě pomocí těch komentovaných prohlídek. Hned vedle haly potom je naše klasické sportoviště města Sušice, kde ještě nikdy nebylo otevřeno zpřístupněno technické zázemí bazénu. A na zimním stadionu potom bude připravena instalace o tom, jak by se mohl v nejbližších letech proměnit právě i ten zimní stadion.
0: V té hale dostanou přilbu a vestu a budou makat, když ještě není hotovo?
1: Vestu dostanou, ale helmu ne, protože práce budou pozastaveny. Stačí, když si poslechnou, co všechno tam v podstatě už od nového roku na ně čeká.
0: V závěru vás poprosím ještě o takové praktické informace. Pokud se někdo rozhodne některou z těch akcí navštívit, musí si místo rezervovat předem a zajímá mě, jak je to se vstupným.
1: Vstupné je zdarma a rezervace nejsou potřeba. Já věřím, že tím, že prohlídky jsou každých 30 minut, takže se na všechny dostane a že do kina se také vejdeme.
0: Dodává Martina Špatná a my děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské depo 2015 se po téměř 2 letech rekonstrukce znovu otevírá. Nová je střecha, fasáda, interiéry. Modernizací prošly také výstavní prostory a vznikly nové ateliéry. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 18 hodin. Na hlavním vlakovém nádraží v Plzni výrazně přibylo policejních kontrol. Zatímco loni státní policisté ve výpravní budově a okolí zkontrolovali přes 4800 lidí a strážníci více než 5500, jen za první pololetí letošního roku už to bylo dohromady přes 7 tisíc kontrolovaných osob. Na nádraží také funguje speciální zařízení, kterým se lidé spojí přímo s operačním oddělením strážníků. Stříbro na Tachovsku opravuje na městském hřbitově historickou Seifertovu hrobku. Práce jsou rozdělené do 2 etap. První skončí letos v listopadu a vyjde na více než 2 miliony korun. Plzeň eviduje větší zájem o dlouhodobé parkování v parkovacím domu Atom na Lochotině. Podle vedení města pomohlo výrazné snížení ceny. Zatímco po otevření letos v červnu stálo roční předplatné přes 27 tisíc korun, od letošního září je to polovina. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat 3. dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Basketbalisté Plzně prohráli i své 4. utkání po návratu do nejvyšší soutěže. Po dramatickém závěru podlehli týmu USK Praha těsně 81-84. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v 1. kole turnaje v Pekingu. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 26 u Babylonu na Domažlicku havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stěží byste našli člověka, který strávil u divadla tolik let jako Jiří Suchý, a tak není divu, že o něm ví mnohé. Třeba to, jak zareagovat, když se v hledišti objeví tvaroh, nebo to, jak přežít útrpák. Detaily uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Neobyčejný muž Jiří Suchý, který právě dneska slaví 95, je žijícím úkazem. I v těchto letech stále baví publikum, ať už stojí na jevišti svého domovského semaforu nebo na koncertních podiích. Vypadá to, že kumšt Jiřího Suchého stále naplňuje a baví. V našem zábavném pořadu na to přednedávnem reagoval těmito slovy.
1: Když v 6 hodin se mám sebrat po celodenní práci, vy se budete divit, ale já jsem pilnej člověk. A když po celodenní práci mám se sebrat a jít do divadla, tak to chce velký sebezapření. Ale když tam přijdu a jsou tam přátelé, tak to ze mě spadne. A když je dobrý publikum, tak jsem vyloženě spokojený. Ale jednou za čas bývá takový publikum, Verich tomu říkal, oni tam sedějí jak tvaroh. Jo, to si vymyslel přirovnání. A tak to jako už jsem rád, když to představení mám za sebou. I když nejdřív udělám pokus to rozpumpovat. Vždycky se kterou teď dělám, už 50 let, přes 50 let dokonce, v 52, tak ty vždycky říkám, a do nich, jo? A teďka začneme tlačit na to, aby se to publikum rozpumpovalo, ale někdy se sejde takový složení, že jsou hodný, že jo, třeba neženou nás někdy, jo, to ne, ale jako tak vždycky se ozve potlesk, který mu říkáme útrpák. A tak, a to není dobrý. Ale to naštěstí teďka poslední dobou už není, poněvadž já si myslím, že vzhledem k mému věku, tak už v tom potlesku taky hraje roli soucit.
0: Jubileum Jiřího Suchého připomeneme i během víkendových hvězdných návratů. Poslechněte si je v sobotu po 16. hodině.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 1. října 2026, 8 hodin 45 minut. 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň přepsal historii a přilákal rekordních 18 000 diváků. Hlavní cenu, Zlatý ledňáček, získal snímek Milovník, ne Bojovník. Víc řekneme za chvilku. Počasí. Teď si ale bere slovo meteorolog Tomáš Vyvoda, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
1: Dobrý den, tak momentálně je i nadále většinou jasno a teploty se pohybují, jsou poměrně v širokém rozpětí, nejčastěji to je od 5 do 9 stupňů Celsia, ale například na Hřebenech hor je lokálně až 14 stupňů Celsia.
0: Na té obloze se bude chtít něco měnit nebo ne?
1: Ne, dnes nás čeká opět převážně sluneční den, bude většinou jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne a večer očekáváme postupně až polojasnou oblohu s již kompaktnější vysokou oblačností. Ty nejvyšší denní teploty budou opět poměrně vysoké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia, ojediněle by mohlo být až 25 stupňů Celsia.
0: Co přinese poslední pracovní den tohoto týdne, tedy zítřek?
1: Tak zítra bude naše území ovlivňovat rozpadající se studená fronta, což se projeví hlavně velkou oblačností, bude oblačno, přechodně až zataženo. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně vyskytnout i přehánky, a to zejména na západě a severozápadě kraje. Během odpoledne to bude již bez srážek a zároveň se bude od jihu, postupně bude od jihu ubývat oblačnost. Ty nejvyšší denní teploty budou oproti dnesku již nižší, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň je u konce. Letos na něj zavítal rekordní počet téměř 18 000 diváků. Hlavní cenu Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný film získal snímek Milovník, ne bojovník režisérky Martiny Buchelové.
1: Nechcete si zahrát nějakou hru?
2: Já si zahrám.
3: Film vypráví svěží a humorný příběh o křehké lásce dospívajících.
4: Láska, mám tě rád, já tě milujem, já si tě zoberem.
3: V kategorii dokumentů uspěl film Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, v němž autorka zkoumá závislost a bezdomovectví ve vlastní rodině. A co autorka o závislostech říká?
5: Alkohol je opravdu velmi normalizovaný, vlastně normální přijít na jakoukoliv akci a mít tam pivo, mít tam víno. Závislost je definovaná už poměrně, dáváte si dvě sklenky denně jako vína a už vlastně jakoby je to definice závislosti.
3: Z televizních a internetových projektů si ocenění odnáší minisérie Gerta Schnirch v režii Tomáše Mašína, zachycující dramatické osudy česko-německé ženy od 30. let až do sametové revoluce. Nejlepším studentským snímkem se stala Věž Marie Magdaleny Kochové. Krátké drama o strachu ze ztráty ze sebe sama a nečekaných mateřských rolích.
6: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
7: Co?
6: Že jsi teplý.
3: Diváckou cenu festivalu Finále si z Plzně odváží komediální drama Čika Čika Šimona Holého.
8: Mami, já jsem gay a nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
6: Jako co?
3: Jenž sleduje své ráznou venkovskou pošťačku a jejího syna v podání Pavly Tomicové a Jana Ciny. A co Jan Cina Českému rozhlasu řekl o spolupráci s Pavlou Tomicovou?
9: Pavla jde opravdu do všeho naplno, ale zároveň třeba i právě do nějaký jemnosti, takže to pro mě bylo hrozně inspirativní a ten společný zážitek toho natáčení byl fakt neuvěřitelný a myslím, že nás lidsky i tak hrozně spojil a vlastně profesně si myslím, že nás nějak posunul oba dva.
3: 39. ročník festivalu Finále Plzeň je u konce. Jiří Trnka, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
0: A končí taky dnešní Dobré ráno. Vladimír Šťovíček se loučí. Po 9. hodině Michála Vondráčková. Hezký den.
11: Tak je.

0: Je to meziročně o více než 60% víc. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončila první bytový dům v areálu bývalých kasáren Světovar. V pětipatrové stavbě za 175 milionů korun je 34 městských bytů. Zájemci se o bydlení mohou hlásit až do 1. listopadu na realitním portálu města, říká mluvčí magistrátu Monika Krausová.
1: Domov tu najdou hlavně mladí lidé do 35 let, mladé rodiny a díky bezbariérovému provedení také lidé se zdravotním postižením. Byty jsou určené i pro pomáhající profese, jako jsou zdravotníci, hasiči nebo učitelé a další. Bydlení je určeno občanům města Plzně, kteří mají dostatečné pravidelné příjmy ze závislé činnosti či z podnikání.
0: V mysliveckém roce 2025-26 v Plzeňském kraji evidovali třetí nejvyšší odstřel jelení zvěře za posledních 10 let. Konkrétně jich myslivci odlovili téměř 3000 kusů. V loni to bylo zhruba o 300 kusů víc. Podrobnosti dodává Lenka Hamouzová z krajské pobočky Českého statistického úřadu v Plzni.
2: Nejvýrazněji meziročně vzrostl odstřel zajíců. V této sezóně jí bylo uloveno 156, tedy o 62,5% více. Mimořádné úlovky byly také u černé zvěře. V sezóně bylo odstřeleno přes 28 000 černé zvěře, meziročně zhruba o 16% více a byl to druhý nejvyšší úlovek černé zvěře za posledních 10 let.
0: Nejvíce černé zvěře v posledních 10 letech, téměř 30 000 kusů, myslivci odstřelili v roce 2019. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777. Obnovou areálu pokračuje zámek Valeč na Karlovarsku. Úprava se týká například zahradnictví, a to palmového skleníku i dalších přilehlých staveb. Prostory by vedení zámku chtělo zpřístupnit veřejnosti příští rok v nové sezóně a využívat je chce i na řadu kulturních akcí, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
3: Takže nejde jenom o skleník, ale o celé zámecké zahradnictví, které prochází obnovou, protože zámecké zahradnictví je na velmi dobrém místě mezi kostelem a zámkem, takže my bychom rádi celé to prostranství, včetně skleníků, využívali například pro kulturní akce a nebo taky pro svatby, protože celý ten areál bude mít opravdu velmi romantickou atmosféru, třeba i podzimní nebo zimní svatba ve skleníku může mít něco do sebe. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle bude až 25 a na horách čekejte 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 605 u Boru na Tachovsku nedaleko Skvěřína narazilo osobní auto do stromu. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Devět hodin a 4 minuty, tak to je čas, kdy už se rozjíždí dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Za chvilku se budeme věnovat třeba tématu firemního dobrovolnictví. Máme pro vás i několik typů pro volný čas a také vám povíme, že vláda opět reguluje ceny pohonných hmot. Jaká je situace v Plzeňském a Karlovarském kraji, zjišťují už teď naši reportéři a do vysílání se nám přihlásí živě zhruba za půl hodinky. Tak ať vám dnešní dopoledne s námi příjemně ubíhá, přejeme pěkný poslech.
4: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Už jste se někdy setkali s takzvaným firemním dobrovolnictvím? Je jednou z možností, jak se svými kolegy nebo zaměstnanci upevnit dobré vztahy a přitom ještě prospět i někomu dalšímu. Zajímá vás to? Do firemního dobrovolnictví v Plzni a také okolí se můžete zapojit například prostřednictvím dobrovolnického centra ADRA.
1: Probíhá to tak, že nějaká firma se rozhodne, že chce pomáhat. Ozve se nám a my zprostředkujeme způsoby, jakým to jde. Ať už jde o navštěvování seniorů, nebo třeba uspořádání výletů pro nemocné děti, pro seniory, pro dlouhodobě nemocné lidi, ale třeba i různé manuální pomoci, nebo věci, které si prostě zařízení sami nedokážou udělat a velmi by se jim hodila pomoc venku.
2: Takovou akci by firma zvládla si zorganizovat i sama, takže proč to řešit přes ADRU?
1: Ve chvíli, kdy se firemní dobrovolnictví řeší přes ADRU, přes naši organizaci, tak je tam ten benefit toho, že my se zařízeními již máme smlouvy a máme tam pracovníky, kteří s námi a s dobrovolníky spolupracují dlouhodobě, tím pádem mají nějaké to know-how. Dalším benefitem je například školení, které můžeme zaměstnancům poskytnout v rámci komunikace se seniory, dlouhodobě nemocnými nebo dětmi, které jim potom pomůže to firemní dobrovolnictví lépe vykonávat beze stresu. Určitě dalším benefitem je, že dobrovolníci jsou na ten den pojištěni, takže cokoliv se stane, není to žádný problém, když se něco zničí, tak to jde na to naše dobrovolnické pojištění. A skvělé také je, že na místě je profesionální koordinátor dobrovolníků, který pomůže s jakýmkoliv problémem nebo nejistotou, kterou s programem máte. Dalším plusem je tedy i ta možnost výběru programu, protože tím, že s dobrovolníky i se zařízeními pracujeme dlouhodobě, můžeme vám poradit, jak ten den strávit co nejlépe, tak aby si to užili obě strany.
2: Vysvětluje Klára Šavelová, koordinátorka dobrovolníků v plzeňském dobrovolnickém centru ADRA. Jdou do toho s vámi spíš menší anebo větší firmy?
1: Firemnímu dobrovolnictví se mohou věnovat jak malé, tak velké firmy a myslíme si, že je to vcelku vyvážené, kdo se vlastně s námi do firemního dobrovolnictví pouští. Důležité je, aby ve firmě bylo dostatek zaměstnanců, kteří chtějí udělat někomu radost, kteří chtějí pomáhat a dokážeme se domluvit s jakkoliv velkou nebo malou firmou.
2: A o jaké formy dobrovolnictví mívají firmy největší zájem?
1: Největší zájem bývá o dobrovolnictví u klientů. Zaměstnanci navštíví seniory, děti nebo dlouhodobě nemocné a hrají s nimi například deskové hry a nebo si s nimi povídají. Mohou si vymyslet i vlastní program nebo jdou na procházky nebo na výlet. Pokud by zaměstnanci neměli zájem přímo o kontakt s klienty, je také možné pomoct manuálně nebo v rámci třeba nějaké profesní expertízy. Pomáhat se může jak v zařízeních, například na zahradách, nebo uvnitř na věcech, na které zaměstnanci toho zařízení sami nestačí, ale třeba i v našem charitativním obchůdku.
2: Jestli chcete utužit kolektiv a zároveň udělat dobrou věc, obraťte se na ADRU.
1: V Plzni nás nově najdete na adrese Sedláčkova 4, kde jsme otevřeli nový charitativní obchůdek. Najdete nás také na internetu na stránce adraplzeň.cz.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme 1. října a čím si ho můžeme vylepšit, máme pro vás několik tipů. Tak třeba divadlo Dialog v Plzni uvede od 19 hodin představení nazvané Nevěrníci. V plzeňské Loxpeed.cz aréně vystoupí od 20 hodin skupina Kabát. Městské kulturní středisko v Domažlicích takto láká od 19 hodin na koncert kapely Crazy Dogs. Západočeská galerie v Plzni zve na komentovanou prohlídku výstavy Jana Solpery. Výstavou provede sám autor od 17 hodin. Komentovaná prohlídka Centra Mariánských lázní na téma Slavná milostná setkání začíná v 15.30 u infocentra na hlavní ulici. Návštěvníci uslyší například o nešťastné lásce Goetheho k mladičké Ulrice nebo třeba pikantní příběh britského krále Edvarda VII. A půvabné kloboučnice Mici. A francouzská společensko-satirická komedie Nápis, plná peripetií spojených se sousedským soužitím, začne v 19 hodin ve studiu D Západočeského divadla v Chebu. Tak tolik dnešní tipy, teď už pomalu Pavel Bobek a hned po něm přijde i Helena Vondráčková. Přejeme pěkné dopoledne.

0: Jakub Smolík dospíval a teď už k aktuálnímu dění kolem pohonných hmot. 48 korun 72 haléřů za litr nafty a 46 korun 14 haléřů za litr benzínu. Tak to jsou maximální ceny, které pro dnešní den nařídilo ministerstvo financí. Dneškem tak opět začíná regulace cen pohonných hmot, ke které vláda přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Jak se nové vládní opatření projevilo u čerpacích stanic na hlavním tahu na Šumavu, konkrétně tady na silnici 1/27 na trase Klatovy Přeštice, zjišťovala naše reportérka Jitka Englová, kterou teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já jsem navštívila 10 čerpacích stanic od 6 různých firm a u všech byla včera cena nafty vyšší, než je to dnešní povolené maximum, tedy těch zmíněných 48 korun 72 haléřů. Včera se tady na této trase pod 50 korun prodávala nafta jenom na třech místech, nejčastější cena byla 51,90. A právě u těchto čerpacích stanic dnes provozovatelé využili tu maximální možnou cenu, i tak to ale pro řidiče představuje úsporu oproti včerejšku téměř nebo přes 3 koruny na litr nafty. A opět na třech místech je cena nafty ještě nižší než povolené maximum. Nejlevnější nafta na této trase stojí 47,50. U benzínu tak velké rozdíly nejsou. Včera se tady nejdražší prodával za 46,90. Na třech stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem, tedy 46,14 za litr. A nejlevnější benzín na této trase dnes stojí 44 korun 50 haléřů. Ještě připomenu, že ministerstvo financí teď bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro následující den, s tím, že o víkendu a v pondělí bude platit cena vyhlášená v pátek. Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října, no a pro úplnost jenom dodám, že limity se nevztahují na takzvaná prémiová paliva.
0: Jitko, děkujeme, naslyšenou, zdravíme.
1: Přeji krásný den a těším se na slyšenou.
0: A teď se ještě podíváme na Karlovarsko a se stejnou otázkou, tedy jak se oproti včerejšku změnily ceny pohonných hmot tam, se obracíme tentokrát na reportéra Zdeňka Trnku, který je u čerpací stanice v Jenišově. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Jenišova. Čerpací stanice tady u nákupního centra v porovnání se včerejškem o korunu zlevnila naftu a o 60 haléřů benzín Natural 95. V podobném rozmezí upravili ceny obou komodit také provozovatelé čerpací stanice v Sokolově v ulici Stará Březovská. Na aktuální regulaci cen paliv ale reagovaly prakticky všechny čerpací stanice kolem dálnice D6 tady v Karlovarském kraji, které jsme sledovali, méně zlevňovaly benzín, nafta ale někde zlevnila až od 3 koruny na litr, a to především tam, kde včera přesahovala 50 korun za litr, a dnes se čerpadláři prostě museli vejít do zastropované ceny dané vládou. Limity u benzínu a nafty dodržely všechny námi sledované čerpací stanice na Karlovarsku i Sokolovsku.
0: To byl Zdeněk Trnka, děkujeme za informace, naslyšenou i přejeme hezký den.
2: Šťastnou cestu a hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vlastně skončil 39. ročník filmového festivalu Finále. V Hromnicích Žichlicích na severním Plzeňsku vznikne sběrné místo pro použité pneumatiky.

0: O dalším ocenění řekne víc redaktor Jiří Trnka.
1: Z televizních a internetových projektů si ocenění odnáší minisérie Gerta Schnirch v režii Tomáše Mašína, zachycující dramatické osudy česko-německé ženy od 30. let až do sametové revoluce.
0: Obec Hromnice na severním Plzeňsku plánuje bezplatně propůjčit část obecního pozemku. V části Žichlice na něm vznikne veřejné místo zpětného odběru použitých pneumatik. Projekt zapadá do ekologického trendu správné likvidace odpadu a předcházení černým skládkám. Záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce už obec Hromnice zveřejnila na svém webu.
2: Lidé z okolí tak získají další možnost, jak se ekologicky a zdarma zbavit nepotřebného materiálu. Pneumatiky se přitom v přírodě rozkládají 300 až 500 let. Při recyklaci se z nich vyrábí gumový granulát, používaný na povrchy hřišť, protihlukové zábrany nebo jako příměs do asfaltu. Z Hromnice na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Nafta v Česku dnes po obnovení vládní regulace zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv bude ministerstvo financí určovat každý den. Vláda také snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Více než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí. Sport. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno a týdny bude chybět i Slávii. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne bude až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, ojediněle bude 25 a na horách čekejte 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 605 u Boru na Tachovsku nedaleko Skvěřína narazilo osobní auto do stromu a nehoda se vyšetřuje. Pozor také na silnici 2/180 na trase Chotěšov-Dobřany. Na jižním Plzeňsku tam se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách v 10 hodin pokračuje naše dopolední vysílání a v něm už za chvilku přivítáme hosty. Dnes mladé filmaře, se kterými si budeme povídat o dokumentu Dneska by to šlo. No, tak ať vám dnešek s námi pěkně ubíhá, přejeme pohodové dopoledne.
3: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: to byly Rangers v našem dopoledním vysílání a teď už bude mít slovo Pavlína Kyselová a její hosté.
1: Příjemné dopoledne ve studiu Rádia vašeho kraje. Vítáme mladé, talentované karlovarské filmaře Štěpána Ševčíka, Lukáše Peterku a také Kristiána Zítka. Společně nám představí svůj nový studentský dokument s názvem Dneska by to šlo. Ten mapuje strhující osud Jiřího Hubatky, fotografa a také legendárního učitele karlovarské střední umělecko-průmyslové školy. Nahlédneme i do zákulisí studentské filmařiny, zjistíme, jak se točí film na autentických místech s minimálním rozpočtem a jaké smělé plány mají tito mladí tvůrci s Českou televizí. Pánové, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A jak se taková tvůrčí skupina dá dohromady? Spojilo vás čistě školní zadání projektu a nebo jste spolu tvořili už dříve?
3: No, už jsme určitě spolupracovali na nějakých školních projektech. Každopádně jsme byli osloveni Pamětí národa s projektem Příběhy našich sousedů. A rozhodli jsme se, že rozpracujeme příběh Jiřího Hubatky a myslím, že se nám to docela povedlo.
1: Jestli to chápu správně, tak vlastně pořad Českého rozhlasu Karlovy Vary vás dal tak jako dohromady v té myšlence pokračovat a řekněme zvětšit ten dokument?
2: Jo, my jsme dodělali tu krátkou verzi pro příběhy našich sousedů a už jsme si s klukama hnedka potom, co jsme to dodělali, tak jsme si řekli, že by bylo hrozně super to jako nějak dodělat, ten příběh nás bavil, to natáčení nás taky bavilo a jsem rád, že jsme se rozhodli to ještě víc rozpracovat a určitě budeme chtít dál ještě něco vymýšlet.
1: Naprosto skvělé to slyšet, že ta inspirace vzešla tady z toho podhoubí. Vy jste studenti čtvrtého ročníku Karlovarské střední umělecko-průmyslové školy, to už jsme si řekli. Jak máte v týmu rozdělené role? Kdo z vás drží pevnou ruku nad reží, kdo se stará o techniku?
4: Tak role si rozdělujeme tak společně. Každý pracuje na všem zároveň a Štěpán Ševčík bych řekl, že byl hlavní člověk, který se věnoval režii a my, já, Lukáš, jsme byli si rozdělili kameru a Lukáš Peterka si vzal na starosti hudbu
2: a Kristián měl ještě grafiku a techniku a natáčení s dronem.
3: A spíš bych řekl, že asi taková technická stránka našeho týmu.
1: Koresponduje to i s zaměřením, které studujete, anebo jste i díky právě tomuto dokumentu nahlédli třeba i ke spolužákovi?
3: My všichni studujeme obor fotografie a multimédia, takže si myslím, že to koresponduje velmi úzce. A myslím si, že nám to ale, že to o dost jiný než to, co se třeba učíme ve škole a že nám to dalo jako hodně zkušeností, kterými jsme se jen tak nedostali.
1: A jak se vlastně v dnešní době studuje film a multimédia na škole v Karlových Varech a máte dostatek prostoru pro tu vlastní tvorbu i vlastně motivaci?
2: Jo, určitě ano. Sice naše škola je primárně přes ty 4 roky více zaměřená na tu fotografii, ale určitě máme i prostor na ty videa, i naše nějaké vlastní tvoření, nějaké tadyhle ty větší projekty. A určitě můžeme vždycky konzultovat s učitelema, takže nám hodně i poradí a určitě ten prostor tam je.
1: Jak na to reaguje vaše škola, na ten balíček, který jste vytvořili, o kterým se začíná poměrně dost mluvit v karlovarských kuloárech? Tak byla pochvala?
2: Jo, pochvala byla moc velká. Učitelům se to líbilo. Teď jsme zvali hodně učitelů na naší premiéru, která bude, tak říkali, že hodně jich přijde i vezme nějaké třídy, takže i žáci to ví a myslím si, že je to i trošku inspirace pro nižší ročníky, že jsme se trošku také posnažili. Takže to.
1: Jste s rádiem vašeho kraje, mladí tvůrci z Karlovarské střední umělecko-průmyslové školy jsou hosty dopoledního vysílání a už za chvíli si budeme povídat dál, tak zůstaňte s námi.

0: Jste s rádiem vašeho kraje, mladí tvůrci z Karlovarské střední umělecko-průmyslové školy jsou hosty dopoledního vysílání a už za chvíli si budeme povídat o tom, jaké to je vlastně se střetnout s takovou personou, která nás může inspirovat, motivovat. A ten dokument se jmenuje Dnes by to šlo a mě samozřejmě ten název zajímá. Ve mně to vyvolává pocit, že se k něčemu rozhoduji. Tak bylo to tak?
1: Rozhodně to takhle vidět můžete. Každopádně ten název vznikl trošku jinak, protože pan Hubatka, náš pamětník, tak v průběhu natáčení nám vyprávěl takový vtip s komunisty, myslím si, že tady nebudu úplně v rádiu prezentovat, ale zakončil ho větou Dneska by to šlo a v nás to až tak zarezonovalo, protože to vlastně trochu souvisí s tím, co jste říkala, že jsme ho vlastně použili pro název a myslím si, že to sedí lépe než výborně.
0: Správně jsme řekli, že vaším hrdinou je Jiří Hubatka. A proč vás fascinoval právě on? Hrálo roli i to, že na vaší škole vyučoval právě fotografii, byť tedy odešel do důchodu těsně předtím, než vy jste nastoupili?
2: O panu Hubatkovi jsme se dozvěděli od našeho učitele a vybrali jsme si ho kvůli jeho tvorbě, která nás zaujala. A
0: je pro vás i inspirací ta jeho fotka? Čtete v ní? Líbilo se vám to pojetí, tak proto on?
2: Určitě. Líbilo se nám jeho zpracování a jeho technické pojetí, reklamní fotografie a obecně jeho tvorby, kterou činil v zahraničí.
0: Asi bychom o jeho tvorbě mohli mluvit určitě mnohem déle, ale mě by zajímalo, jestli jste třeba v tom hledali i v té fotografii samozřejmě příběh, ale ten zlom právě po té emigraci, jestli se to projevilo i v jeho tvorbě, protože v roce 1981 se rozhodl pro tu dramatickou emigraci do západního Německa. Klíčovým momentem byla cesta přes hraniční přechod na Slovensku. Tak jsou tam ty emoce i v jeho práci? Viděli jste to?
1: No, on u nás působil spíše v té reklamní fotografii a bohužel mu asi i možná ta doba nedovolila být až tolik kreativní, jako mu dovolila ta tvorba v zahraničí, protože v zahraničí pracoval hlavně pro fotobanky a díky té jeho práci vlastně se mu povedlo procestovat celý svět. Takže si myslím, že tam změna je, ale možná, že kdyby měl ty možnosti, jako měl ve světě, kdyby je měl i tady, tak třeba by dokázal tvořit podobné věci jako zahraničí.
0: Vy jste nelenili a vydali jste se přímo na autentické místo, tedy toho útěku. Dokonce jste stehnali i stejný model vozu, byl to konkrétně tedy Fiat 127, to auto, s kterým tedy utíkal. Rekonstruovali jste útěk přímo na místě, tak jak jste se tam cítili jako tvůrci a vlastně i jako lidé, jako jeho studenti?
3: Bylo to určitě hodně zajímavé. My jsme se cítili suprově, bylo to i cítit na panu Hubatkovi, že se cítí, jako kdyby tam byl před těmi lety. I ta atmosféra tam byla hodně cítit a myslím si, že tomu dokumentu to hodně přispělo. Pan Hubatka se tam hodně rozpovídal o tom momentu, kdy ho tam prohlíželi v tom autě a tak.
0: Když mluvíte o tom, že se rozpovídal, že se mu vlastně tam otevřely ty vzpomínky, samozřejmě to tak je, prostě místo vyvolalo, otevřelo nějakou skřínku, ale mě to zajímá v kontextu tvůrce. Pomáhá to přesné místo, to autentické místo tvůrci, anebo naopak ho pak svádí ještě k podružným linkám?
1: No, já bych řekl, že to skoro ani jinak nejde, že jsme si to uvědomili, když jsme tam dojeli, že když chceme opravdu nějakou, to dokonce řekl sám pan Hubatka, že když chceme nějakou autenticitu, tak fakt na to místo musíme jet. A myslím si, že kdyby jsme tam nejeli, tak by to tomu výslednému snímku asi nedodalo to, co to má teďka, tu nějakou opravdu, tu realitu a tu reálnou atmosféru, která byla cítit na tom místě.
0: I tak může vypadat studentská práce a hned po písničce se dozvíte, jaký má dokument ambice.

0: Ve studiu Rádia vašeho kraje pokračuje rozhovor s filmaři Štěpánem Ševčíkem, Lukášem Peterkou a také Kristiánem Zítkem. A první verze filmu ta vznikla s nulovým rozpočtem a s vaší vlastní technikou. Teď ale plánujete příběh rozvinout do finální další filmové podoby. A to je to, co už vlastně vzniklo, protože ta první verze byla v rámci tedy příběhy našich sousedů. A kdo vám dal tenkrát ten impuls k tomu rozpracování do té podoby teď momentální toho dokumentu?
1: My už jsme to v hlavě měli tak nějak při té tvorbě. Každopádně ta verze, která se vytvořila pro projekt Příběhy našich sousedů, tak se prezentovala v Becherově vile a tam už jsme to tak nějak i zmínili, tam s porodci z toho projektu. A tak nějak už na parkovišti před tou vilou, tak jsme si řekli, že to asi dotáhneme dál, že jsme tam věděli, už jsme tak nějak čekali, že to bude asi něco stát, tak jsme na to nějak sehnali peníze a dotáhli jsme to.
0: Tak to se nechte někde jaksi zvětšnit, protože až jednou natočíte něco peckovýho a řeknete, že první věc byla na parkáči u Becherovy vily, tak si myslím, že Becherova vila si toto může nechat zarábovat a každopádně moc vám fandím. Kde na takový projekt mladí filmaři zhánějí peníze?
2: Tak pořádali jsme veřejnou sbírku, ta nám hodně pomohla, že dobrovolníci nám přispěli nějaké peníze a pak nám hodně pomohla škola, ta nám zaplatila techniku, půjčení techniky, což bylo hodně velká položka.
0: Vaším velkým a smělým cílem je dostat se, nebo ten dokument dostat na obrazovky České televize nebo do i vysílání. Jak se to vůbec dělá z pozice studentů střední školy? To jste se museli nastudovat nějaký postup?
1: Tak nějak spíš ho pořád studujeme. Samozřejmě máme nějaký kontakty třeba ve škole, kde už s tím někdo třeba i zkušenosti má, takže se spíš hodně ptáme, ale zatím jsme ani nějaký jednání s Českou televizí nezačali, každopádně to plánujeme hnedka po naší premiéře, tak uvidíme, jak to všechno bude probíhat. Ještě úplně nemáme všechny informace.
0: Vy jste projekt připravovali tak, aby splňoval ty, řekněme, přísné televizní nároky. Já se musím zeptat, jaká je v tom změna, jo? Jako laik si neumím představit, protože v dnešní době, kde se i celovečerní filmy dají natočit na mobil, tak mě zajímá, jaká to musela být úprava a jak vám to třeba komplikovalo to natáčení.
2: Tak technicky jsme už k tomu přistupovali tak, jako kdyby jsme si říkali, když to uvidíme také v televizi, tak aby to jako bylo dobrý. A hlavně kvůli té délce, že tam jsou nějaké spoty dané, do kterého se to musí ukončit, takže to máme natočené přesně do 26 minut. A už jsme nad tím dopředu také přemýšleli, aby jsme tam neměli nějaké chyby, aby prostě jsme to mohli pustit také do světa.
0: No tak svět možná váš dokument uvidí a to přímo na ČT1 nebo spíš asi ČT2 a také v i vysílání budeme moc držet palce. A kam kromě České televize cílíte v roce 2027?
3: V roce 2027 cílíme i na studentský festivaly a uvidíme, jak se nám to povede.
0: Takže přihláška, tu musí někdo doporučit, anebo zkrátka tam se může přihlásit každý dokument, který splňuje parametry?
1: Asi záleží na festival od festivalu. Každopádně máme určitě v hlavě chtěli bychom nějaký větší festivaly, jako například Finále Plzeň nebo filmový festival v Jihlavě, protože ten se přímo specializuje na dokumentární tvorbu. Takže musíme taky všechno tady to ještě zjistit. Jsme zatím na začátku této distribuční cesty a uvidíme.
0: V úterý 6. října v 15.30 v Karlovarském kině Drahomíra, ale proběhne předpremiéra. Tak se ptám, kdy tedy, mimo to, že víme, že ambice jsou Česká televize, kdy by to mohl vidět běžný divák?
2: Tak určitě uvidíme, jakou úspěšnost bude mít předpremiéra, že bychom třeba udělali ještě nějakou další premiéru, nějaké další promítání v kině. A podle toho, jestli vyjde Česká televize nebo nevyjde, uvidíme, tak určitě to dáme na nějaké platformy a dáme vědět, kde by se to dalo pustit.
0: Karlovarský filmový výkvět byl dnes s námi ve studiu Štěpán Ševčík, Lukáš Peterka a také Kristián Zídek, studenti Střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech. Představili nám dokument Dnes by to šlo. Pánové, moc děkujeme, že jste se s námi podělili, že jste osvěžili naše dopolední vysílání a držíme palce, ať se všechny vaše plány i sny plní i nadále. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.

0: co jsem...
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Olympik v našem dopoledním vysílání a teď k úplně jinému tématu. Chvilku se budeme věnovat bioodpadu. Velký zájem o popelnice na bioodpad totiž evidují lázeňské lesy a parky v Karlových Varech. Městská společnost převzala službu od jiné firmy letos na jaře. V tuto chvíli rozdala takzvaných hnědých popelnic přes 2000. Zažádat si o ně můžou jak obyvatelé rodinných domů, tak i sdružení vlastníků panelových domů, ale i soukromé firmy. A objednávkový systém se plní i nadále.
1: Já jsem se letos změnou popelnici taky objednala, protože ty velký kontejnery už nejsou, do kterých se to dávalo. No a já jsem spokojená. Jako...
2: Říká paní Petra z Karlových Varů, a přemýšlela jste o ní i v minulých letech, nebo to právě nebylo potřeba kvůli tomu, že tady ty velké kontejnery v ulicích byly?
1: Tak jako přemýšlela jsem o tom, ale tak když to bylo kam dávat, tak jsem to nějak neřešila, ale teď jsem opravdu spokojená, že nemusím nikam chodit. Popelnice dám předplot, každý týden mi ji vyvezou a já jsem spokojená.
2: Daniel Kubelka, mluvčí společnosti Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech. My se teď díváme spolu na seznam. Ten seznam, to je objednávací seznam vlastně lidí z Karlových Varů, kteří chtějí popelnici na bioodpad.
3: Přesně tak, je to vlastně seznam lidí, kteří vyplnili objednávkový formulář, a to buď u nás na webu, nebo na magistrátu města, kde si vyplnili, kam tu popelnici nebo nádobu chtějí představit, případně o jakém objemu.
2: Ten zájem je vysoký o ty popelnice.
3: Ano, přibližně 14 dní zpátky jsme těch objednávek popelnic měli přibližně 2600.
4: Budu startovat rychloběžný drtič. Drtí vlastně hmotu kvůli rychlejšímu zetlení.
2: Říká pan Zdeněk ze společnosti Lázeňské lesy a parky. Toho odpadu je tady hodně, znamená to, že lidé skutečně hodně třídí?
4: Celkem třídí, zlepšila se i kvalita třízení bioodpadu, jak jsme najeli na nový systém.
2: Když mluvíte o té kvalitě, pojďme říct, co se nacházelo dříve v tom bioodpadu.
4: Prodlužovák, brusleny byly výjimkou. Stoly, starý nábytek.
2: Přebíráte ještě nějak ten bioodpad právě kvůli tomu, jaké máte zkušenosti z minula?
4: Ještě se tam občas nachází igility, takže je tady pracovník, který prostě to vybírá. Rozhrnem to bagrem nebo nakladačem a ještě nevhodný odpad vybíráme z toho.
5: Ty lidi jsou dost nezodpovědní a bohužel nám do toho hází to, co by neměli.
2: Říká Lukáš, zaměstnanec společnosti Lázeňské lesy a parky. A co tam teď nacházíte v tom bioodpadu?
5: No, je tam vlastně pytel bezběžným komunálním odpadem, který tam vůbec nemá přijít. Zbytečně nám lidi jenom přidělávají práci.
2: Co se děje dál s tím kompostem?
4: Takže předrtíme, vlastně uděláme zakládku. Je potřeba, aby teplota stoupla nad 50 stupňů minimálně na 3 týdny, aby se vlastně odpad vysterilizoval. Jde hlavně o to, aby tam byla dostatečná vlhkost a vzduch, takže se musí překopávat aspoň jednou měsíčně.
2: Je o něj zájem? Chtějí ho lidé na zahrady třeba?
4: Určitě, jezdí si dost.
2: Kompost je oficiálně registrovaným organickým hnojivem a jeho kvalita je pravidelně kontrolovaná. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzně dnes ráno vykolejila tramvaj. Provoz už se podařilo obnovit. Ve Stříbře na Tachovsku renovují cenou Seifertovu hrobku. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Na obratišti v Plzni u zvonu dnes ráno vykolejila tramvaj. Dopravu na Slovany a Světovar tak dočasně zajišťovaly autobusy. V současné době už jezdí všechny spoje podle jízdního řádu. Podrobnosti k nehodě doplní mluvčí plzeňských dopravních podniků René Vávro.
4: Krátce po 7:30 došlo k vykolejení tramvaje u obratiště u zvonu a ze sadu 35 na Slovany a Světovar tak musela být zavedena náhradní autobusová doprava. Na místo dorazil jeřáb, který tramvaj opět nakolejil a ta odjela po vlastní ose do vozovny na Slovanech. Provoz se podařilo obnovit krátce před 9.

0: zafixovány. Kazetový strop bude doplněn o sádrové kytičky, které časem zdegradovaly. Bude obnovená výmalba, štukové prvky a sádrové květiny budou usazeny do nerezového materiálu.
1: Alexander Seifert byl před druhou světovou válkou stříbrským obchodníkem, majitelem dolů, obecním radním i ředitelem stříbrské spořitelny. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Pátá firma z kartelu vyvázla bez pokuty a šestá je momentálně v insolvenci. Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Bergse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Molčanem 3-6 a 2-6. Kateřina Siňáková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4, 6-3. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne až polojasno. Zpočátku čekejte slabší a později večer vysokou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle bude 25 a na horách čekejte 18 až 21 stupňů Celsia. Povade slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dopravní nehodu dejte pozor na Tachovsku, na silnici na trase Chodský újezd, Horní Jadruš, osobní auto tam narazilo do stromu. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kladrub na Tachovsku stojí porouchané nákladní auto, místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. A na silnici 1/20 u Kasejovic na Plzeňsku se opravují svodidla a platí tam dopravní omezení, i tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: I po 11. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Na západě Čech není úplně běžné, aby tu někdo spojil svůj profesní život s cirkusem, natožpak s novým cirkusem. Odvahu zkusit to našla Eliška Fajlová a my vám ji za chvilku představíme. Stejně tak jako náš nový seriál Západní expres. Jsme rádi, že nás posloucháte, přejeme pohodové dopoledne.
2: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vám představíme Elišku Fajlovou z karlovarského cirkusu Ceres. Jde o takzvaný nový cirkus. Jeho představení s akrobatkami na obručích mohli vidět lidé třeba na zámku v Trpístech nebo na světelném festivalu Varizáří.
2: Já bych se asi popsala jako takovou stvořitelku nevšedních světů. Ať už je to jarmark nebo nový cirkus, tak mě nesmírně baví vytvářet nějaké chvilkové pomyslné světy, které nám vnesou do života něco trošku jiného, nějakou novou atmosféru, nějaké jako magično, fantaskno, nebo prostě něco, co nás na malý okamžik přenese do takového světa fantazie.
3: Elišku Fajlovou mohli vidět v minulých letech lidé třeba na mnoha poutích a trzích a historických oslavách, tu u stánku s miniaturními šperky, které si sama vyráběla, tu s historickými kostýmy, tu na chůdách, onde na představení s ohnivými koulemi. A aby toho nebylo málo, tak si založila cirkus, tedy přesněji nový cirkus. Jak na to došlo?
2: Ona to byla taková průběžná cesta přes historický šerm, ohnivá vystoupení, přes nějaké kejkle jsem došla až k tomu, že existuje svět nového cirkusu, který spojuje dohromady všechny věci, které mě nadchly od nějakých výzev, adrenalinu, až po krásný, pestrý a barevný svět.
3: Vy na to magično a fantaskno nejste sama.
2: Těch lidí, kteří mi pomáhají spolek Cirkus Ceres držet pohromadě, je strašně velká spousta. Od těch dospělých, skvělých kolegyň, které to se mnou táhnou roky, až po nové lektorky, přes kurzistky, které se dostaly do teens věku, které jsou těmi největšími tahouny a vlastně tou energetickou základnou nového cirkusu, až po skvělé rodiče, profesionální, produkční, zvukaře, techniky a v neposlední řadě důležitý tím partnerem nového cirkusu určitě spolek Pro tebe Life, se kterým sdílíme tuhnický výměník.
3: K nejviditelnějším spolupracovnicím patří dívky, které se naučily zavěšovat na šály, balancovat na obruči a předvádět kreace na hranici fyzikálních možností. Jak se schání?
2: Tyto mladé akrobatky se rekrutovaly právě z našich kurzů.
3: Vy jste měla vždycky vaše aktivity jako koníček, koneckonců i vedení nového cirkusu. Co vás přivedlo k tomu, aby se ty koníčky, které jste spojila, staly vaší profesí? To chtělo možná větší odvahu, než zkusit balancovat na obruči.
2: Ano, a ten největší impuls bylo opravdu to, že se v Karlových Varech objevil tuhnický výměník a já jsem měla to štěstí, že jsem byla při tom a že jsem směla do toho prostoru vstoupit se svými aktivitami. Přijde mi, že jsem takový jednorožec, že uživit se na volné noze v Karlovarském kraji kulturou je skutečně výzva, ale při skromných životních nákladech to není výzva nesplnitelná.
3: Jaká tady byla ta vaše první profesionální sezona, kde a s čím mohli lidé Cirkus Ceres v Karlovarském kraji vidět?
2: On ten příběh se profiloval velice pozvolna, to nebylo takové velké hop, takže předtím jsme fungovali jako ohnivé divadlo Ignis, začalo to tedy těmi ohnivými vystoupeními, kejklemi, pak jsme zařadili postavy na chůdách a tak jako přirozeně se to překulilo z těch malých kurzíků, kdy jsme měli prostě v jedné třídě jakoby 12 dětí do nějakých pravidelných víkendových akrodžemů pro dost spělé, jedna věc nabírala druhou, takže já si myslím, že by se dalo říct, že za cirkusem Ceres je vidět nějaká konkrétní už pětiletá cesta. Teďko nejčerstvější zážitek byla určitě naše účast na světelném festivalu Varizáří.
3: Konstatuje lektorka a principálka cirkusu Ceres Eliška Fajlová. No a dostali jste se i na vyhlášený festival Letní Letná.
2: Byli jsme součástí Teens Cirk Kabaretu.
3: Co ještě chystáte do konce roku a na rok příští? No a musím se zeptat hlavně na to, jestli se budete opět o Vánocích stávat andělskou bytostí s křídly na chudách.
2: My se po dobu adventu staneme přímo andělskou chůdařskou armádou, takže nesmírně se těšíme, až se rozletíme do všech možných i nemožných měst. Čekají nás taky plesy a prezentace.
3: Poznamenává Eliška Fajlová, kterou posluchači mohou vidět také co by anděla. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Express. Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: Ano, je tu náš nový seriál. Máme pro vás úvodní, první, možná by dokonce šlo říct nultý díl, ve kterém vám autor seriálu Jan Čubr představí, o čem to celé bude.

0: vyvrácenou tabulí.
1: Ono se řekne cesta vlakem. Pro někoho je to každodenní záležitost, jiní nostalgicky vzpomenou na svá studentská léta a pravidelné nedělní cesty na inter nebo na kolej a v pátek zase zpátky domů. Spousta z nás má cestování po železnici spojené s turistikou, s výlety, s trampováním nebo cestami na chatu. Ale mnozí si také vybaví, jak vypadaly některé vlaky třeba před 30 nebo 40 lety. Jak se třeba půl hodiny čekalo na přepřah lokomotivy, jak pištěly brzdy a jak nevábně někdy vypadaly záchody. Na druhou stranu, snad u všech vlaků, tenkrát šlo otevřít okno a dívat se do dálek na panoramata hor nebo siluety měst, protože tratě onehdy ještě nebyly tolik obestavěné protihlukovými stěnami. Čas strávený na cestě někdy utekl raz dva, jindy se to táhlo, ale cestování vlakem není jen o kolejích, vagonech, lokomotivách a zpožděních. Je to také o lidech a příbězích. A příhody ve vlaku, to je kapitola sama pro sebe.
2: Příští stanice Přeštice.
1: A své příběhy má také železnice jako taková. Jak se vůbec stalo, že se dráha dostala i do našeho regionu? Kdy to vlastně bylo? A jak se železniční síť postupně rozvíjela. Tohle všechno probereme v našem novém seriálu Západní expres. A bude toho mnohem víc. Podíváme se na železničářské profese. Nejsou to jen strojvedoucí, výpravčí a průvodčí. Nešlo by to bez traťových dělníků, mechaniků, posunovačů, dispečerů a tak dále a tak dále. Povíme si také, jak to v dnešní době na železnici funguje, protože už to dávno není tak, že by celá dráha byla jedna firma. Někomu patří koleje a po nich jezdí vlaky různých dopravců. Ti mají své přepravní podmínky a také ceníky. A to už se dostáváme k dalšímu fenoménu dnešní doby, k integrovaným dopravním systémům, kdy nám je v ideálním případě jedno, se kterým dopravcem jedeme a celou cestu zvládneme na jednu, pokud možno levnější jízdenku. A pokud se máme bavit o vlacích a regionu, nemůžeme opomenout plzeňskou Škodovku. Vždyť právě odsud se vydávaly lokomotivy na svou první cestu, ať už byly parní nebo elektrické. A i dnes má Plzeň v železniční a tramvajové dopravě své místo. A pak jsou tu zařízení a stavby, které pro svůj provoz železnice potřebuje. Mosty, tunely, někdejší strážní domky, depa a samotná nádraží s přidruženými službami, třeba nádražní restaurace. A i svět železnic se musí udržovat a modernizovat. To si pak vyžádá nepopulární výluky. Jak se to celé organizuje a jak vůbec vznikají jízdní řády vlaků, i o tom si něco povíme. Tak si honem nastupte a počkejte si na první díl našeho nového seriálu.
3: Tak co, těšíte se? Nový seriál Západní expres uslyšíte v našem vysílání v premiéře každý čtvrtek před 11:30.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová dospívala, s vámi je stále dopolední vysílání Rádia vašeho kraje a teď vám řekneme, že plzeňské depo 2015 dnes otevírá zrekonstruované prostory. Po dvou letech oprav se návštěvníci vrátí například do tržnice a znovu se otevírá také kavárna Ústředna. Rekonstrukce přináší komfort i úspornější provoz. Jak nové depo 2015 vypadá a co všechno změny v této kulturní a kreativní zóně přináší, právě teď probereme s kolegyní Jitkou Doubravovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jitko, depo 2015 má za sebou dvě etapy rekonstrukce. Když dnes člověk přijde dovnitř, jaká je největší změna, které si všimne?
1: Tak především ten prostor je nádherně prosvětlený. Jsou tam nové prosklené industriální dveře a hlavně nová střecha a světlíky, které byly ve špatném stavu. Jednalo se o výměnu téměř 500 skleněných tabulí různých rozměrů a tvarů, které je teď možné automaticky otevírat a ovládat na dálku. Právě tohle bylo náplní té první etapy. Depo 2015 s touto rekonstrukcí začalo v říjnu 2024 a tady zmíním, že provoz nebyl přerušený. Ve vedlejší hale vznikla improvizovaná kavárna a program se přesunul do té haly. Plus v teplém počasí probíhal venku na nádvoří ve venkovních stanech. V areálu se tak uskutečnily stovky akcí. Po výměně střechy následovala druhá etapa a co všechno se během ní opravilo, vyměnilo nebo postavilo, popisuje ředitelka depa 2015 Soňa Rychlíková.
2: V části tržnice se odsanovala podlaha na 1,5 metru a udělaly se nové povrchy. Vzniklo tady 7 nových ateliérů a vznikl tady nový prostor pro interaktivní dětské expozice. To je prostor, kde máme vzduchotechniku, novou elektriku, novou podlahu samozřejmě. Je plně zatemněný, jsou tady nové sociálky a je to o 1000% lepší komfort pro návštěvníky, kteří na ty interaktivní expozice chodí.
0: Slavnostní otevření nových prostor proběhne dnes v 18 hodin. Jitko, tušíš, co se bude dít?
1: Hlavním bodem programu bude zahájení nové interaktivní rodinné expozice Do těla, právě v tom již zmíněném vylepšeném prostoru. Ta návštěvníky velice zábavným a výtvarně zdařilým způsobem provede lidským tělem, lidským organismem. Můžeme si doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak jednotlivé orgány fungují, dokonce i s autentickým zvukovým doprovodem, který je místy i velmi humorný. Výstava bude pro veřejnost otevřená od zítřka. Jinak součástí slavnostního otevření bude multimediální show v nové hale, už zmiňované tržnici, budou zavěšené sférické objekty, na kterých se budou promítat fotky z průběhu rekonstrukce, takže to bude jistě velkolepé. Dále si návštěvníci budou moct prohlédnout nové ateliéry, které jsou opravdu nádherné, prosvětlené, zatím jsou prázdné, ale budou brzy pronajaté. Kavárna Ústředna, myslím, návštěvníky také mile překvapí, jednak upraveným interiérem, ale hlavně obsahem. Nově se zaměřuje na přípravu zdravé stravy, jsou tu k dispozici nutriční poradkyně, které vám můžou pomoct nastavit svůj zdravý jídelníček. Dnešní program bude doplněn hudebně vizuálním představením běloruské umělkyně a designérky Darii Baravik.
0: Kolik dalších etap rekonstrukcí je ještě v plánu a co všechno ještě plzeňskou kulturní a kreativní zónu čeká?
1: Plány jsou opravdu velkolepé. Město, které dosud za rekonstrukci zaplatilo 197 milionů korun, počítá s dalším rozvojem. V okolí depa totiž vzniká nová rezidenční čtvrť, takže tato kulturně kreativní zóna bude v budoucnu i místem pro komunitní setkávání a místní společenský život. Těch etap je naplánováno celkem 6 a jaké budou další opravy, popisuje ředitelka depa 2015 Soňa Rychlíková.
2: V další etapě by bylo dobré udělat infrastrukturu v okolí depa, dokončit halu, dodělat tady nový velkorysý boční vchod a dodělat malý sál klempírna. No a pak čeká na rekonstrukci celá druhá hala, kde je velký sál. A pak jsou tam nájemní prostory a otevřená dílna.
1: Spolu s otevřením zrekonstruované budovy mění organizace také svůj oficiální název. Namísto toho dosavadního, který zněl Plzeň 2015, připomeňme, že areál bývalého depa dopravních podniků začala Plzeň využívat jako jeden z hlavních prostorů pro programy projektu Evropské hlavní město kultury 2015, bude tedy dál už jednotně vystupovat jako depo 2015, bude to tedy sjednocené. Nový kabát tak symbolicky tedy doplňuje i nový jednotný název.
0: A nám ovšem pověděla Jitka Doubravová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: lidi.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: No a my nějak nemlžíme, řekneme rovnou, že dopolední vysílání jde do finále, po 12. hodině písničky pro vás, tak už teď si můžete chystat své hudební gratulace. Vyřídíme je rádi, těšíme se na ně. Pěkný den vám přeje a z dopoledního vysílání se teď loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zásah armády v Šumavském národním parku potrvá ještě týdny, dnes to uvedl ministr Červený. V Plzni se zvýšil zájem o parkování v novém parkovacím domě Atom. Zámek Štiřín se ani na 10. pokus neprodal. A dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Armáda bude v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů. Dnes to uvedl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Ženyní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září. Zásah podle ministra komplikuje to, že v místě se nachází staré bunkry a při odvážení sudů a nádob s chemikáliemi by se mohl propadnout strop. Červený také připomněl, že ve středu podal trestní oznámení na neznámé pachatele. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Zájem o dlouhodobé parkování v novém parkovacím domě Atom v Plzni na Lochotině se o něco zvýšil. Podle vedení města pomohlo výrazné snížení ceny. Zatímco po otevření let

0: aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se dnes nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedl, že se o prodej pokusí znovu. Stát se zámek snaží prodat už od roku 2024. Tehdy za něj chtěl 3 miliardy 300 milionů korun. Oproti předchozím dražbám se dnes nabízený areál zmenšil. Majetkový úřad totiž v září část pozemků převedl obci Kamenice. V bývalé ubytovně z 60. let chce obec udělat mateřskou školu. Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila. Žena přežila dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil. Pajkovou ošetřují v nemocnici.
1: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela. Něco takového se nikdy v minulosti nestalo a pravidla s tím nepočítají. Podle svědků popravy byla žena i po druhé smrtící injekci zcela jasně naživu. Pajková dostala trest smrti za brutální vraždu spáchanou v roce 1995 a na jeho vykonání čekala přes 30 let. Její právníci se i na poslední chvíli snažili vykonání rozsudku zastavit s poukazem na to, že žena trpí psychickými poruchami a v dětství byla obětí sexuálního zneužívání. Americký nejvyšší soud ale nakonec provedení popravy státu Tennessee povolil. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na předzápasové tiskové konferenci v Malmé kouč oznámil, že mezi náhradníky měl být Ronaldo i dnes večer v Kodani. Počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku skoro jasno, postupně během odpoledne a večera většinou polojasno, později vysoká oblačnost. Teploty 21 až 24, ojediněle až 25 stupňů a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni na Vinicích, v ulici Na Chmelnicích srazila se dvě osobní auta. A ještě se vyšetřuje nehoda u Chodského újezda na Tachovsku ve směru na Horní Jadruš nabouralo auto do stromu. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: Ano, právě teď startují písničky pro vás s datem 1. října. Volat nám můžete na telefonní číslo 221 554 222 a nebo nám také své hudební přání můžete poslat mailem. Ať tak nebo tak, těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

A už tady máme první zprávu. Dobrý den, právě dnes 1. října slaví své 91. narozeniny pan Josef Chat z Přestavlk. Zastupitelstvo obce mu touto cestou přeje spoustu zdraví, dobré nálady, mnoho úsměvů a do dalších let hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: 221 554 222, tak to je telefonní číslo sem k nám do studia, do písniček pro vás. A právě teď nám volá pan Jirka ze Štítovek. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju. Našli jsme tu písničku, jak jsme se domluvili. Chtěl bych taky pozdravit všechny posluchače, všechny spolužáky z Postřekova a hlavně Alenu Královcovou a Anču Vízdovou z Postřekova. A pustíme jim tu písničku, jak jsme se domluvili. Jsem rád, že jste to našla, paní redaktorko.
0: Tak věříme, že to bude ta, kterou jste hledal. Zpívat bude Pavel Novák. Tak chcete ještě něco vzkázat, nebo už je to kompletní?
1: To stačí takhle.
0: Tak se mějte
1: moc hezky. Aby jsem dal taky nějaký prostor pro někoho jiného.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 12 hodin 17 minut a teď nám píše paní Jana. Dobrý den, milé rádio v Plzni. Přáli bychom si nechat zahrát pro paní Paulovou do Holíšov pod Makovým vrchem písničku Emancipovaná slepička od Hany Hegerové. Písničku posílají přátelé z Holíšova.
1: Když doma je a ne v putice,

0: páteří, že je zas lečo k večeři. Natáhnu svoje papuče a stačí jim už jen zahučet, kam moje prachy vlastně jdou.
1: Kokoda, kokoda.
0: A co ty děti, že tak žvou?
1: Kokoda.
0: Zase tě volí palice, vždyť říkám, že ty jsi

0: Písničky pro vás pokračují a teď už nám volá Ondra Zmráková. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a zdravím také paní Marii Špacevou, Dovránova, Ustaňkova. Potom tato písnička poletí také pro pana Františka Nejedlého do Pocinovic, který v sobotu 3. října oslaví své 70. narozeniny. A také pro paní Anu Homolkovou. Dále tato písnička poletí také pro moji rodinu, pro všechny zaměstnance Českého rozhlasu Plzeň a pro tebe, samozřejmě pro tebe, Míšo.
0: Moc
1: děkuji za zahrání, s pozdravem váš věrný posluchač Ondra Kašet Mráková.
0: A my do Mrákova moc zdravíme a tady už je písnička. Měj se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, Míšo, ahoj.

Václav Neckář dospíval a jdeme na další přání, které dorazilo mailem. Ahoj, milé rádio, prosím o zahrání paní Marie Polákové k jejím dnešním 60. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví přeje manžel František.

A jdeme hned na další hudební přání. Zahrajte prosím ke krásným kulatinám vedoucí našeho senior klubu a dlouholeté cvičence Vendulce Zelenkové. Přejeme jí pevné zdraví, spokojenost, hodně sil, stále dobré nápady pro naši klubovou činnost a také trpělivost s námi staršími členkami. Je-li to možné, zahrajte prosím písničku Zhluboka dýchat s Františkem Filipovským. Za všechny cvičenky a členky SK Dýšina děkuje Anna Hošková.

0: Tak to byla jedna archivní písnička pro všechny cvičenky a cvičence. No a teď pokračujeme. Na telefonu máme paní Alču, která volá z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a všechny moderátory tohoto skvělého rádia. Tuhle tu písničku, co jsme vybrali, poletí nahoru tam na obláček pro skvělou herečku, zpěvačku a moderátorku rádia Vysočina Jihlava, paní Naděnku Urbánkovou, která u nás na Vysočině dožila svá poslední léta. Kdo jste jí měli rádi, vzpomeňte si na ní. Moc krát děkuju.
0: Není zač, písničku posíláme také hlavně pro vás, tak se mějte hezky, naslyšenou.
1: A pro vás.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

12 hodin 44 minut a teď rádi vyřídíme další vzkaz. Dobrý den, vážená redakce, prosíme o zahrání písničky od Jiřího Helekala a to dodatečně k svátku pro pana Václava Simbartla z Bolešin. Hodně zdraví a také pohody přeje Jirka a Maruš.

0: A na svoji písničku právě teď na telefonu čeká také paní Zdeňka. I vám přejeme hezký den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, tady Zdeňka Slavíková z Plzně ze Slován. Já bych chtěla tuto písničku poslat všem posluchačům, potom vám do rádia a naší mamince, babičce, prababičce a tchýni Zdeničce Jakubkové. A taky bych chtěla poslat tuto písničku panu Josefu Pánkovi, našemu velkému kamarádovi a příteli z Dobřan, který je v těchto dnech v nemocnici ve Stodě. Tím bych chtěla poděkovat lékařům a sestřičkám o příkladnou péči a moc, moc, moc ho pozdravujeme a přejeme si, aby už byl doma, aby jsme se mohli navštívit.
0: Tak písnička je připravená, posíláme všem, o kterých jste
1: mluvila.
0: Děkuji
1: moc, paní redaktorko, děkuji a naschledanou, hezký den.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Tak jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu,

Pavel Bobek dospíval v písničkách pro vás. Máme 12 hodin 54 minut a tady je poslední vzkaz. Chtěl bych zahrát písničku Kabát Burlaci. Písnička bude pro všechny posluchače a také pro vás do Českého rozhlasu Plzeň. S pozdravem písničku posílá Jan Sklatov. A já vám ještě povím, že po 13. hodině už písničky pro vás vystřídá Alex a host. Hostem dnes bude herec Roman Zach. Tak se mějte krásně, užijte si čtvrteční odpoledne. Pro dnešek se loučí a hezký den vám přeje a zítra se naslyšenou těší Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tachov zavádí novinky v parkovacím systému. Nafta za jeden den zlevnila díky regulaci až o 4 koruny. Útočník Nadery už trénuje s českou fotbalovou reprezentací a bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Tachov ode dneška upravil parkovací systém v centru města, a to na základě podnětů od místních obyvatel. Jak radnice informuje na svém webu, poblíž areálu Mže je nově možné parkovat 2 hodiny zdarma. Řidiči ale musí zadat registrační značku auta do automatu přes mobilní aplikaci nebo přes QR kód a následně potvrdit nulovou platbu.
2: Město sjednotilo také dobu, kdy se v zónách platí, a to od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Kvůli nízkému zájmu končí možnost zaplatit přes SMS. Na parkovišti u areálu Mže jsou také nově vyhrazená místa určená pro zaměstnance obchodního centra Kaskády a pracovníky městského úřadu. Stachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Památnou alej Kilometrovka v Plzni doplnili informační tabule. Lidé na nich najdou informace o historii a vývoji jediné památkově chráněné aleje v Plzni. Dozví se podrobnosti o založení v roce 1893 nebo o nedávné omlazovací péči. Více řekne ze zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
3: Podařilo se nám shromáždit velice zajímavé informace z historie Kilometrovky, také zajímavé obrázky z doby jejího vzniku a kritických chvil. O tom všem se lidé na těchto nových informačních tabulích u vstupu od Kalikovského mlýna i od toho druhého z Lochotínského parku mohou dočíst.
0: Nafta po zavedení cenové regulace zlevnila. Cena je ve srovnání se středou často až o 3 koruny nižší. Například na dálnici

0: Rangers se po vyřízení potřebných dokumentů připojil před zápasy ve Španělsku a v Anglii.
1: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct, to jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu, znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně, mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
0: Tým odletí zítra do Španělska, kde nastoupí v sobotu, poté se přesune do Londýna, kde v úterý nastoupí proti Anglii.
2: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, později vysoká oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se došetřuje v Plzni na Vinicích, v ulici Na Chmelnicích a na dálnici D5 před Prahou stojí dlouhé kolony kvůli omezení. Navíc na 6. kilometru u Rudné je porouchaný kamion. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Alex.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holan na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě dát si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte
1: si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být, a já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví, a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipolem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem, jste to řekla, jsme už vysílání, takže nic, jo, nic
1: takže
0: to přihávat nebude.
1: Zpátky. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: co z toho
0: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce. I vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o 4. věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to 3. oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a tohle je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako, ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní. A vůbec mi to nepřišlo divný, a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jak umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelnou Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuju.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti z té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: A založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly. Hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo. Takže končím, ahoj Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivál to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky, no. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně vy vidíte, znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju, a takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado, a zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si za mě co hledám, jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu. Šup na to. Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, uží si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj schválil záměr na vznik recyklačního centra v Lecích na Plzeňsku. Autonehoda poslance Turka mohla být podle policie maximálně přestupkem. A zítra bude oblačno, přechodně zataženo, ojedinělé přehánky, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Plzeňské hejtmanství dnes vydalo kladné stanovisko EIA k plánovanému drcení stavebního odpadu v Lecích na severním Plzeňsku. Kraj tak v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dal záměru zelenou, a to i přes nesouhlas vedení obce a občanů z okolí. Ti se obávají, že provoz nad zakonzervovanou skládkou ohrozí podzemní zdroje pitné vody. Vydání kladného stanoviska potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Plzeňský kraj vydal souhlasné závazné stanovisko a to bude následně sloužit jako podklad pro navazující řízení k vlastnímu povolení samotného provozu záměru.
0: V Domažlicích vznikne moderní sportovní hala, a to přestavbou chátrající tělocvičny v areálu Střelnice. Město o tom dnes informuje na svém webu. Radní už vybrali projektanty, kteří připraví dokumentaci. Domažlice získali budovu zdarma od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a podmínkou byl právě vznik sportoviště. Budoucí moderní zázemí navíc poslouží z druhé strany areálu letního kina. Na stěně bude umístěno promítací plátno. V domažlickém areálu Střelnice vzniklo v posledních letech nové parkoviště, opravila se atletická dráha a stavět se bude i nová klubovna pro tenisový oddíl. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek, upozornil na to server aktualně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženejní anebo průzkumné vozy.
3: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
4: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
3: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
5: Její pořízení vychází

0: České fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kapitán Sparty musel kvůli zranění kotníku střídat v úterním domácím zápase s Anglií. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X s tím, že trenér Santi Denia zatím žádného náhradníka nepovolal. Nejbližší zápas čeká tým v sobotu proti Španělsku.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, kránu až zataženo, teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přehánky. Později odpoledne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 18 až 21, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Ejpovicích na Rokycansku. V hlavní ulici srazila se dvě osobní auta. Na dálnici D5 se řidiči zdrží před omezením na 107. kilometru u Ostrova na Tachovsku ve směru na Plzeň a ještě před Prahou, kde se vytvořila asi 8-kilometrová kolona. A opatrní buďte také na silnici 1/20 u Kasejovic na jižním Plzeňsku, kde se opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je čtvrtek, 14 hodin a 5 minut a začínáme nový měsíc tohoto roku. Poslední dobou jsme zvyklí vidět jasnou oblohu, kam až oko dohlédne díky babímu létu. A já jsem rád, že vy jste také zvyklí pořád poslouchat rádio vašeho kraje, kam až signál dosáhne. Takže krátce po půl třetí se podíváme do Genového sadu v Tachově, kde slaví 20-leté výročí. Na vaše inzeráty si počká rozhlasové tržiště. Tentokrát už v obvyklém čase pár minut po 3/4. No a připraven je také další díl řidičské abecedy, kde budeme řešit, kdy je vhodné zavolat k dopravní nehodě policii. Tak hezké první říjnové odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy k nehodě zavolat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v řidičské abecedě povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic nebo starých zahrad uchovává genový sad v Tachově. Letos slaví 20 let od svého založení a tak ho za chvíli navštívíme. Teď tady mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Takže například divadlo Dialog v Plzni uvede od 19 hodin představení Nevěrníci. Muzeum Šumavy Sušice zve na autorský program pod vedením keramičky Ivety Kůsové na téma modelování kocoura ze šamotu. Vlastní keramickou plastiku kocoura ze šamotové hlíny si mohou zájemci vytvořit od 17 do 19 hodin. V plzeňské Lockspeed CZ aréně vystoupí od 20 hodin skupina Kabát. Městské kulturní středisko v Domažlicích láká od 19 hodin na koncert kapely Crazy Dogs. Divadlo Jan Kátyla v Plzni uvede ve Velkém divadle operu Tamerlán a na nové scéně muzikál My Fair Lady. Obě inscenace začínají od 19 hodin. Západočeská galerie v Plzni zve na komentovanou prohlídku výstavy Jana Solpery. Výstavu provede sám autor od 17 hodin. A gregoriánský chorál, varhaní skladby 20. století a současná klasická hudba se propojí v benefičním koncertu na podporu opravy střech katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Koncert se koná přímo v katedrále od 19 hodin. Tolik naše dnešní tipy. No a pokud pořád ještě nevíte, čím chce Václav Neckář léčit lásku, on vám to připomene.

0: Jsou 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jak už jsem říkal, 20 let existence slaví letos Genový sad v Tachově. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od nich zprávu později převzal specializovaný spolek. Ten sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí.
1: A je to Genový sad. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba 2-hektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní. Nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda. Jo, Poloučany. Tam v podstatě Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Tady je...
2: Dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení
1: a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady roubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Já mám kousek odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. Se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké nebo bylo...
3: Kyselé.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí, jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všichni ho chtěli. Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Stachova, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, je to tak, 14:46, právě otvíráme tu zhruba pětiminutovku, kdy můžete volat svoje inzeráty do Českého rozhlasu Plzeň na číslo 221 554 222. Pojďme na to. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych sem prodal novou elektrickou vrtačku 420W, je ještě zabalená v krabici, byla by zhruba za 350 Kč. Pak prodám, na druhý prodám plotostřih, je plně funkční a ostrý za, dejme tomu, 300. A elektrickou pilu Narex ECB35, je tam třeba oprava, takže je na náhradní díly, je kompletní s lištou a dobrým řetězem, ta by byla zhruba za 250 Kč, všechno je po domluvě. A je to Domažlicko a telefon je 603-158-092. Zopakuji, 603-158-092.
3: Tak já jsem to zapsal, díky, nashledanou.
4: Díky, nashledanou.
3: Číslo 2 může hovořit, dobrý den. Tak, bude hovořit, pokud je u telefonu a pokud si stlumí rádio, ale jinak jdeme dál, protože tady se nedočkáme. Dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, posluchač z Plzeňska. Měl bych zájem o koupě staré žulové dlažby, jak bývaly na chodníkách takový ty žulové desky, všelijakých rozměrů. Potřeboval bych aspoň 10 metrů čtvereční i víc a posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, zopakuji kontakt, 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Naschledanou, pojďme dál, teď jste na řadě vy, dobrý den.
6: Dobrý den, já se omlouvám, to by budu kašlat, něco na mě leze. Já bych měla na prodej automobil značky BMW X3, je to turbodiesel, 2 litr, rok výroby 2005, je to 6 kvaltů, STK CCA, stará asi 2 měsíce. Je tam bohatá výbava, tažné 4x4, vůz je po nekuřákovi garážovaný, je absolutně bez koroze, škráboncu a podobně, je nebouraný, velice udržovaný. Jako druhou položku 11-letého valáška puntíkatýho s osobním průkazem, koník je vhodný pro začátečníky, vyhrál různé soutěže v orbě, kohodí pod sedlem i ve voze, byl by vhodný i pro práci v lese. A do třetice všeho dobrého, valník pro koně, je to tovární výroby valník. Valník může táhnout i jeden kůň, má dvě brzdy, to znamená kotoučově, ruční a nožní. Toť vše by bylo na mobilní telefon, který spadá pod Plzeň již, a je to 602 941 722. Opakuji, 602 941 722. Přeji hezký den, naslyšenou a vám děkuji.
3: Není zač, my jsme to zapsali, aby se brzy vyzdravte, ano?
6: Děkuju, naschle.
3: Naschledanou. Tak, kdo je tam dál? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den. Prodala bych dvě barové židličky velice levně, tak někam třeba na chalupu a bylo by to na číslo 607 255 154. Rokycansko.
3: Číslo.
7: Děkuji.
3: Zopakuji, 607 255 154, ano?
7: Ano, děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou a ještě jeden telefon. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych prodal Ford Fusion, je to 1400, červená mango metaliza, výborný stav. Dále prodám garáž na Borech naproti univerzitě. Tež výborný stav. Kontakt je 605 108 845. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou, tak tohle číslo také zopakuji. 605 108 845 a ještě jedna věc. Písemně prodám rok a půl staré dětské horské kolo Kelly s 24-palcovými koly hliníkovým rámem. Hodí se pro děti vysoké 125 až 145 cm, převody Shimano 3x6. Původní cena byla 8 000, nyní k mání za 1900 korun. Zájemci mohou volat na telefon 602 614 547 602 614 547.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň dokončila první bytový dům na Světovaru. Určený je hlavně pro mladé a také pro klíčové profese. V Červeném Hrádku nově poskytuje služby Centrum pro zdravotně postižené. Policie uzavřela prověřování nehody Filipa Turka. Trestný čin nezjistila. A zítra bude oblačno, přechodně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň dokončila první bytový dům v areálu bývalých kasáren Světovar. V pětipatrové budově za 175 milionů korun vzniklo i 34 městských bytů. Zájemci se mohou hlásit až do 1. listopadu na realitním portálu města, říká mluvčí magistrátu Monika Krauzová.
4: Domov tu najdou hlavně mladí lidé do 35 let, mladé rodiny a díky bezbariérovému provedení také lidé se zdravotním postižením. Byty jsou určené i pro pomáhající profese, jako jsou zdravotníci, hasiči nebo učitelé a další. Bydlení je určeno občanům města Plzně, kteří mají dostatečné pravidelné příjmy ze závislé činnosti či z podnikání.
3: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje má ode dneška novou pobočku. Nově poskytuje své služby i v Plzni, Červeném Hrádku. Podrobnosti dodává ředitelka centra Petra Bednářová.
5: Novou pobočku otevíráme na ulici Červenohrádecká v novém bytovém domě, který byl nedávno otevřen pro potřebné. Zájemci, klienti nás tam mohou najít každý čtvrtek od 8.30 do 13.30. Poradíme jim s tím, jakým způsobem si mohou zažádat o různé příspěvky, ať je to příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, nebo jak získat invalidní důchod.
3: Červencová nehoda poslance Filipa Turka z motoristů podle policie nebyla trestným činem. Turkovo auto se v křižovatce v centru hlavního města střetlo s nemocničním vozem a řidič utrpěl zranění. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který rozhodne o možných přestupcích obou účastníků.
6: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
3: Filip Turek se k závěru vyšetřování zatím nevyjádřil. Členské státy Evropské unie dnes schválily zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají v unii nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nová pravidla při hlasování podpořilo 23 států Evropské unie, včetně České republiky.
0: Sport.
3: Velkou Pardubickou letos poběží pouze 10 koní. Méně účastníků měla slavná St.

0: většinou přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přeháňky, později odpoledne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 18 až 21, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu vyšetřují policisté v Ejpovicích na Rokycansku v hlavní ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zejména řidičové asi vědí, že vláda ode dneška opět reguluje ceny pohonných hmot. A tak jsme na některé čerpací stanice vyrazili s mikrofonem, abychom zjistili, jak to funguje, a vy tu reportáž uslyšíte krátce po půl čtvrté. Tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň připravena je i soutěž. No a pro výherce cena, která je tady hodně ceněna, totiž dvě vstupenky na veřejnou rozhlasovou nahrávku z hosty Petra Jančaříka Neočekávaný dýchánek. Vojenský prostor Dobrá voda vznikl 1. března 1952. Měl rozlohu 170 km čtverečních a za chvilku si v seriálu Příběhy nejen šumavské zmapujeme jeho historii. Taky nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Vojenský výcvikový prostor Dobrá voda na Šumavě sloužil vojenským účelům 37 let. Jeho vznik v podstatě znamenal konec staré Šumavy, protože celé území se uzavřelo veřejnosti a skoro všechny obce, které se nacházely uvnitř, byly srovnány se zemí. Celý příběh vojenského prostoru Dobrá voda vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Vše začalo už v roce 1945, kdy došlo k vysídlování původních obyvatel ze šumavských vesnic. Zůstalo zde velké množství opuštěných domů a usedlostí. Některé z nich znovu zabydlovali dosídlenci z různých koutů Čech a Evropy, například Rumunska, Slovenska nebo Maďarska.
3: V roce 1948 po komunistickém puči se začal zavírat hraniční prostor se západem a 5. února 1952 vláda rozhodla o vytvoření vojenského újezdu. Už 1. března téhož roku fungoval jako vojenský výcvikový tábor Dobrá voda a ještě před koncem roku začal být označován jako vojenský výcvikový prostor Dobrá voda.
2: Území o rozloze 170 km čtverečních se rozkládalo mezi Hartmanicemi, Prášily, Srním a státní hranicí s Německem. Na jihu jej uzavírala státní hranice, na západě oblast Javorné, Sklářského vrchu, Polomu, Plesné a Debrníku. Na východě zasahoval k Otavě a Křemelné.
3: Doslova ze dne na den se v tomto přísně střeženém vojenském prostoru ocitly desítky obcí, osad, samot a doposud funkčních mlýnů. Mnohé z nich se tak staly ideálním dělostřeleckým cílem. Například Stodůlky byly doslova vybombardovány, stejně jako obec Zhůří.
2: Jednou z mála, možná jedinou obcí, která existenci vojenského prostoru uvnitř přežila, byly Prášily. Ale i tak měli na mále. Do roku 1989 se do vesnice mohlo vstoupit pouze na základě zvláštního povolení a v podstatě byla určena k likvidaci. Pokud by nepřišel listopad 1989 a změna režimu, Prášily by pravděpodobně už neexistovaly.
3: Tak jak rozlehlý byl vojenský prostor Dobrá voda, tak pestré byly aktivity, které zde prováděla armáda. Asi nejznámějším místem celého cvičiště je Slunečná u Prášil, která sloužila jako tanková střelnice. Dnes je parkovištěm pro návštěvníky.
2: Na dalších místech vojáci cvičili jinou přípravu. Na Hůrce byla střelnice bojových vozidel pěchoty. Na Stodůlkách dělostřelecká střelnice. Na Hadím vrchu nad Zhůřím pak vojáci cvičili řízení bojových vozidel. Chemické cvičiště se nacházelo také nedaleko Zhůří.
3: Po roce 1989 přišly změny nejen politické, ale také změny v armádě. V září 1991 vláda rozhodla o ukončení činnosti vojenského prostoru Dobrá voda a od konce roku sem už armáda na cvičení nikdy nevěla. Přesto se tu s jejími pozůstatky setkáváme dodnes.
2: To, co omezuje běžného návštěvníka nejvíce, je nevybuchlá munice. Na některých částech bývalého prostoru jí zůstalo tolik, že je do nich vstup zakázán. Odminování těchto lokalit je prakticky nemožné, a tak se musí počkat 80 až 100 let, kdyby nebezpečí výbuchu mělo pominout.
3: A nachází se tu také chemická zátěž. Jak se teprve nedávno ukázalo, armáda v místech bývalého chemického cvičiště zanechala sudy a lahve s různými chemickými látkami, které mimo jiné kontaminovaly půdu v okolí.
2: Na druhou stranu se dnes můžeme těšit z výletů na Stodůlky, Paště, Zhůří nebo Frauenthal, anebo do Prášil, které nejenže zůstaly zachované, ale jsou dnes nádhernou šumavskou vesnicí.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak třeba i vy dnes budete mít ten svůj den a vyhrajete v té následující soutěži. Už tady volejte na číslo 221 554 222. O co jde? O dvě vstupenky na veřejnou rozhlasovou nahrávku z hosty Petra Jančaříka Neočekávaný dýchánek. No a tahle ta nahrávka proběhne 13. října od 19 hodin, jak je zvykem v plzeňském divadle Alfa. No a zvykem také je, že Petr Jančařík dopředu své hosty neoznamuje, proto je tam to slůvko neočekávaný. Tak, 221 554 222, já věřím, že mnozí z vás už tohle číslo dokáží zopakovat i ze spánku. Uslyšíme, koho že teď máme na telefonní lince. Tak hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: To je Jirko.
0: Jirko, odkud voláte?
1: Já mám z Rokycan.
0: Jirka z Rokycan, taky se musím zeptat, už jste někdy byl na té nahrávce?
1: Je to už jsem byl, ano.
0: A líbilo?
1: Líbilo.
0: No dobře, pojďme do toho, ať tam můžete jít znovu a ať nemusíte platit vstupné. Dnes má narozeniny kromě Jiřího Suchého, kterému je 95, jak jste možná už slyšel i z našeho vysílání, také zpěvačka Ilona Čáková. Tu také znáte, Jirko, ne?
1: Ano, ano, znám.
0: No a už jsme prakticky u toho. Ona Ilona Čáková, která se narodila 1. října roku 1970, je rozená západočeška. A já se teď ptám, ve kterém městě, že se to narodila? Buď za A v Sokolově, nebo za B v Karlových Varech, nebo za C v Chebu, Jirko?
1: Já budu typovat, nevím přesně, ale řekl bych v Chebu.
0: Říkáte v Chebu, já proti tomu nic nenamítám. Tady je fanfára. Takhle hned z hlavy jste si vzpomněl, ano?
1: Já už jsem to někde zaslech, tak se mi to povedlo.
0: Takže vy máte dnes svůj den a budete ho mít i 13. října, kdy ten neočekávaný dýchánek začne v divadle Alfa v Plzni. Já vám přeju dobrou zábavu, ať se tam dobře bavíte. Gratuluju ještě jednou a zůstaňte mi u telefonu.
1: Já taky děkuju moc.

0: 15 hodin a 38 minut, to je správný čas. Český rozhlas Plzeň, to je správná stanice, kterou právě posloucháte. Maximální prodejní cena nafty zítra bude 48 korun 58 haléřů za litr. U benzínu pak nesmí překročit 45 korun 92 haléřů. V cenovém věstníku to stanovilo ministerstvo financí. Oproti dnešku tak povolené maximální ceny klesnou o 10 respektive 20 haléřů. Za zastropované ceny řidiči poprvé tankovali už dnes a třeba na hlavním tahu na Šumavu z Plzně do Klatov byla nafta oproti včerejšku i o 3 koruny levnější.
1: Já to nějak neřeším, protože prostě musím jezdit. Takže ať stojí tolik nebo tolik, samozřejmě lepší, když stojí míň.
2: Natankoval v Přešticích právě René z Prahy.
3: Kdo potřebuje, tak jede a nekouká na to, jestli je to o korunu dražší nebo ne. Prostě potřebuješ natankovat, tak zaplať, no. Akorát jsem tankovala včera plnou.
4: Včera jste?
3: Já natankovala ve 4 odpoledne.
2: A Kateřina z Plzně. A vy jste to teda nevěděla, že se bude zastropovat?
3: Ne, a hlavně už mi svítilo hladový oko.
2: Nebylo zbytí.
3: Nebylo zbytí, ano.
2: Z 10 navštívených čerpacích stanic u hlavního tahu na Šumavu 1/27 mezi Přešticemi a Klatovy včera stál litr nafty pod 50 korun jenom na 3 místech. Nejčastější cena byla 51,90. Právě na těchto čerpacích stanicích dnes využili té povolené maximální ceny, takže na stojanech vidíme 48 korun 72 haléřů za naftu. I tak to ale pro řidiče představuje úsporu oproti včerejšku přes 3 koruny na litru nafty.
5: Více bylo to lepší za roce 9,90.
2: Václav ze Zálesí.
5: No je to jak to je, co s tím uděláme, že jo? Jezdit musíme, nebo chceme. Takže tak to je, no.
2: U benzínu tak velké rozdíly nejsou. Včera se tady nejdražší prodával za 46,90. Na 3 stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem.
6: No, ale co to je? O halíře? To je špatně, ne?
2: Radek z Přeštic.
6: Ale furt jsme jako asi nejlevnější v Evropě, teda co takhle jakoby sleduju, no, ale je to stejně hodně.
2: No a řidičkou je i paní Jana z Dolní Lukavice.
7: Tady na té vesnici jinak se do toho města nedostanete než autem, no. Koupíte to za jakoukoliv cenu, protože bohužel je to vlastně druhý naše nohy.
2: No a jak to vidí řidič Jakub?
8: No já to nějak nesleduju, no, ale nevím, jestli to zastropování je víro. To zadlužovat stát kvůli tomu, nevím.
2: Kvůli cenovým stropům dnes výrazně zlevnily i čerpací stanice na dálnicích. To ale podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka může uškodit ostatním čerpadlářům.
9: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, tankuje u nich, ale protože teď bude mít stejnou cenu nebo velmi blízkou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře palivo na dálnici, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
2: Kromě stanovení maximálních cen paliv stát zastropoval i marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr, a snižuje i spotřební daň na naftu. Důvody vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Ministerstvo financí teď bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro následující den, s tím, že o víkendu a v pondělí bude platit cena vyhlášená v pátek. Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října. Limity se ale nevztahují na takzvaná prémiová paliva. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
11: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď bych pro vás měl jeden tip. 13. října se v bavorském Deggendorfu bude konat Bavorsko-český den pro firmy. A proto mám u telefonu teď organizátorku Jaroslavu Pongrác. Jaroslava, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nejprve obecně, co je hlavním cílem této akce?
1: Hlavním cílem je propojení přeshraničně pro české a německé firmy se zaměřením na Plzeňský, Karlovarský a Plzeňský kraj a na německé straně na Dolní Bavorsko, a to z jakékoliv branže.
0: Po kolikáté už se vůbec tyhle dny konají?
1: Je to již sedmý ročník a koná se vždy jednou za dva roky.
0: A vy jste byla u toho, když to začínalo?
1: Přesně tak, já v této pozici už působím přes 10 let a ten první ročník se tenkrát konal v roce 2017 symbolicky v Bavorské Rudě, ale od té doby se to hodně rozrostlo, tenkrát to bylo zhruba se 150 účastníky a dnes na akci předpokládám více než 900 účastníků, již plus minus 900 je přihlášených.
0: Takže akce velice úspěšná, takže jaký bude konkrétní program toho nadcházejícího ročníku?
1: V 15 hodin po krátkém uvítání bude následovat přednáška pana profesora Ludeho na aktuální téma trendy budoucnosti. A následně od 16 hodin bude konat ten vlastní veletrh firem, univerzit a dalších institucí se zaměřením teda na ekonomiku a na technologický transfer. A akce je právě koncipována tak, aby byl co největší prostor na networking a aby firmy a ostatní organizace mohly navázat co nejvíce přeshraničních obchodních vztahů.
0: Tak já předpokládám, že to všechno bude probíhat v obou jazycích.
1: Přesně tak, probíhá to v českém jazyce a v německém jazyce. Celá ta akce je tlumočena a následně také možné využít tlumočníků pro ten v podstatě kontakt, přeshraniční kontakt jednotlivých firm.
0: No a může se tam třeba podívat i nějaký běžný návštěvník, nebo jak je to se vstupným?
1: Určitě vše je zdarma, je pouze nutné se u mě zaregistrovat e-mailem nebo telefonicky. Ty kontakty je možné najít na internetu, pokud se zadá 7. Bavorsko-český den pro firmy.
0: Takže minule bylo 900 účastníků, říkáte, letos bude víc?
1: Minule bylo zhruba 800, letos předpokládám 900 a více, ještě možné více jak týden se přihlásit, takže budu velice ráda, pokud se na akci osobně potkáme.
0: No tak na závěr stručně, Bavorsko-český den v Deggendorfu 13. října, kde konkrétně a od kolika do kolika?
1: Koná se na výstavišti v Deggendorfu v hale 1 a v hale 2. Akce je od 15 hodin zhruba do 19.30 až 20 hodin. To znamená, že účastníci mají velkou možnost propojení se mezi tedy českými a německými firmami.
0: Říká Jaroslava Pongrác, takže díky, ať se to vydaří, naslyšenou.
1: Také moc děkuji, naslyšenou.

Tak co bych vám doporučil? Například, pokud máte rádi jazz, pak si nenechte ujít naše zítřejší dopolední vysílání. S naším hostem Zdeňkem Rabochem připomeneme totiž snad nejslavnějšího trumpetistu a zpěváka s charakteristickým to hlasem, Louise Armstronga. No a také přidáme pozvánku na akci, na které byste si jako milovníci užili, jako milovníci jazzu. Hudebního publicistu Zdeňka Rabocha přivítáme tedy po 10. hodině. No teď ještě něco k noční lince. Víte, co také tvrdí o češtině umělá inteligence? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Na druhou stranu světu dala několik důležitých slov, třeba robot, tolar, z čehož vznikl dolar, nebo pistole. V dnešní noční lince si s vámi bude moderátor Borek Kapitančík povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. Takže to bude v noci po 23. hodině, ale už za chvíli po 16. Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu scénárista, televizní dramaturg, moderátor a zpěvák Aleš Ulm. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika anebo někoho jiného. Taky nadále příjemný poslech.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň a Západočeská univerzita dnes podepsali memorandum k výstavbě bazénu na Borských polích. V Hromnicích Žichlicích na Plzni severu vznikne sběrné místo pro pneumatiky. Cyklista Vacek se kvůli zranění nezúčastní evropského šampionátu. A zítra bude oblačno, přechodně zataženo, ojediněle i přehánky, teploty do 21 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy pro vás má Andrea Samešová. Město Plzeň a Západočeská univerzita dnes uzavřeli memorandum o výstavbě bazénu. V budoucnu by měl vyrůst v blízkosti kampusu na Borských polích. Obě strany aktuálně řeší, aby stavba a následný provoz nenarušily fungování výzkumného centra nové technologie pro informační společnost ENTIS. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Memorandum řeší také praktické otázky kolem bazénu, jde například o parkování nejen návštěvníků, ale i studentů a zaměstnanců z ČU, anebo o využití bazénu pro výuku. Součástí domluvy by také mohlo být zvýhodněné vstupné pro naše studenty a zaměstnance, konkrétní podmínky ještě nastaví navazující smlouvy.
2: Obec Hromnice na severním Plzeňsku plánuje bezplatně propůjčit část svého pozemku. V části Žichlice vznikne veřejné místo zpětného odběru použitých pneumatik. Projekt zapadá do ekologického trendu správné likvidace odpadu a předcházení černým skládkám. Záměr obec Hromnice zveřejnila na svém webu.
4: Lidé z okolí tak získají další možnost, jak se ekologicky a zdarma zbavit nepotřebného materiálu. Pneumatiky se přitom v přírodě rozkládají 300 až 500 let. Při recyklaci se z nich vyrábí gumový granulát, používaný na povrchy hřišť, protihlukové zábrany nebo jako příměs do asfaltu. Z Hromnice na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic zítra klesne o 14 haléřů na zhruba 48,60, u benzínu o 22 haléřů na 45,90. V cenovém věstníku to dnes stanovilo ministerstvo financí. Vláda ceny reguluje ode dneška a kabinet k regulaci přistoupil v reakci na prudké zdražování paliv v posledních týdnech. Ministerstvo dnes také opětovně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby ke stanoveným stropům přistupovali pouze ve výjimečných případech.
1: Sport.
2: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Svaz o tom informuje na svém webu. Evropský šampionát ve slovinské metropoli začne v pátek a potrvá do středy.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, kránu až zataženo, teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přehánky, později odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty 18 až 21, na horách do 19 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na kilometru 99 ve směru od Plzně na Rozvadov stojí porouchané auto a na silnici 1/22 u Klatov se provádí údržba a opravy vozovky. Buďte proto opatrní.
1: Zelená

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hrůza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak někdy i dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec. Protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád to bylo extra dobře právě. To nestačíte, ale zásobení a takovej dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději, myslím z té kuchy?

0: kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to jsou jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, Bobby ho neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No, no to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No, tak natoliko zase neznám, víte? No, ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No, víte, musí být člověk opatrnej.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Filmu?
3: Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne,
2: jo, ne. On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne. To jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo. No ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: Můj vole, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120, mm-hmm. A na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jako měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť. A ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat prostě, jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jaksi a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo? Žil scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk. A měl mladou ženu potom. Potom a... Takovou,
0: tak a Bára
1: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Ano. Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Rautmerbrotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, jsem, pardon, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjasnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prsty. To
2: podvod, v tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel no, neproberem, to Františku.
7: Mě překvapilo, já když jsem ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale no, přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
8: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám už dal příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě no, vůbec společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co
9: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: Pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Aha. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A on říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase.
1: Jako... To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano, mech.
3: Říkáte mech?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: účes?
3: Jistě, účes. No, tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony? Ještší.
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano,
4: šípky jsou zdravější, i když ano, některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: to uzavřeli. Už bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček
5: tomu.
4: Tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Náružný Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hroslav z Karviné, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravíme. Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Zence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježíš Maria.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: to.
4: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finál,
4: kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo autora.
5: Ano,
4: dobře. Ano. Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
13: ráno nebo večer?
12: Večer, si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, já si to píšu. Tak z blínu a durmanu.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
13: No jo, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu trhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No, počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych se oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ne, ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude. A zloděj aut. Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby spoku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiče, víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu? Kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování o ten točkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete. Nikdo. Přitom jde oblbí 4 kila, oblbí 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám.
6: Člověče, no vidíte, to stačí, děkuji. No a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? To...
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v noha, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte zdraví. A smích uzdravuje a léčí, tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

pesniczków.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Zářijové dopravní nehody si vyžádaly v plzeňském kraji 5 životů. Ve Stříbře na Tachovsku renovují cenou Seifertovu hrobku. Nový ředitel hasičů by chtěl do 5 let přijmout 900 nových zaměstnanců. A zítra bude oblačno, přechodně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Na silnicích v plzeňském kraji zemřelo v září při nehodách 5 lidí. Od začátku roku je to už 22 životů. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Například 8. září zemřel v Plzni Černicích 70-letý řidič motocyklu, který zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a narazil do svodidel. Celkem se v září stalo na území plzeňského kraje 522 nehod, což je o téměř 60 více než loni. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Stříbro na Tachovsku opravuje na městském hřbitově historickou Seifertovu hrobku. První etapa skončí letos v listopadu a vyjde na více než 2 miliony korun. Aktuální práce popisuje památkářka Ivana Osmiková ze stavebního úřadu ve Stříbře.
4: Jsou očištěny veškeré omítkové vrstvy, které budou doplněny, budou zafixovány. Kazetový strop bude doplněn o sádrové kytičky, které časem zdegradovaly. Bude obnovená výmalba, štukové prvky a sádrové květiny budou usazeny do nerezového materiálu.
3: Alexandr Seifert byl před druhou světovou válkou zdejším obchodníkem, majitelem dolů, obecním radním i ředitelem Stříbrské spořitelny. Nový šéf hasičů Martin Legner chce nabírat další posily. Do 5 let by to mohlo být 700 až 900 nových hasičů a například v příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
5: Ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. A měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
3: Do funkce nastoupil Legner dnes, nahradil bývalého generálního ředitele Vladimíra Vlčka. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko. Reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července se v Praze jeho auto srazilo s nemocničním vozem. Turek po nehodě uvedl, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.
6: Sport.
3: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj v Tokiu do druhého kola. Bublika z Kazachstánu porazil 2-0 na sety. Už dříve uspěl Jiří Lehečka, který zdolal Belgičana Berkse 2-1 na sety. Naopak Tomáš Macháč vypadl v Pekingu hned v prvním kole. Slovákovi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. V Číně mezi ženami uspěla v prvním kole Kateřina Siniaková, která porazila Polku Linetovou 2-0 na sety.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, kráno až zataženo, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přehánky. Později odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty 18 až 21, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio jednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda se stala v Chrástu u Plzně poblíž benzínky Orlen na třídě československého odboje. Auto se střetlo s autobusem. A ještě nehoda v Plzně v ulici Břeňkova poblíž křižovatky s Borskou ulicí. Srazila se dvě osobní auta, i tudy projíždějte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Samešová.
2: Dobré odpoledne. Armáda bude v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů. Dnes to uvedl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Průzkum kontaminované lokality Uzhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září. Zásah podle ministra Červeného komplikuje to, že v místě se nachází staré bunkry, kterým by se při odvážení sudů a nádob s chemikáliemi mohl propadnout strop. Bez dalších podrobností ministr také uvedl, že průzkum už přinesl nové poznatky a že ve středu podal trestní oznámení na neznámé pachatele. U čerpacích stanic platí ode dneška opatření, která mají pomoci snížit ceny pohonných hmot. Dnes odpoledne ministerstvo financí zveřejnilo, že nafta se zítra smí prodávat maximálně za 48 korun a 58 haléřů. U benzínu

0: cena nesmí překročit 45 korun a 92 haléřů. Za státem regulované ceny tankovali řidiči už dnes. Třeba na hlavním tahu na Šumavu z Plzně do Klatov byla nafta oproti včerejšku až o 3 koruny levnější.
1: Kromě stanovení maximálních cen paliv stát zastropoval i marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr, a snižuje i spotřební daň na naftu.
0: Podrobnosti si můžete poslechnout v reportáži Jitky Englové už za několik minut. V Domažlicích vznikne moderní sportovní hala přestavbou chátrající tělocvičny v areálu Střelnice. Město o tom dnes informuje na svém webu. Radní už vybrali projektanty pro přípravu dokumentace. Domažlice získali budovu zdarma od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a podmínkou byl právě vznik sportoviště. Letošní úrodu sladovnického ječmene, který je klíčovou surovinou pro výrobu piva, výrazně postihla vedra a sucho. Zrno totiž obsahuje méně škrobu. Při vaření piva tak budou nutné vyšší dávky sladu. Uvedl to Michal Schneberger z plzeňského pivovaru, kam se od konce srpna zaváží první ječmen z aktuální sklizně. Objem sladu ani kvalitu piva to ale podle něj neovlivní.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste slyšeli, maximální prodejní cena nafty zítra bude 48 korun a 58 haléřů za litr. U benzínu pak nesmí překročit 45 korun a 92 haléře. V cenovém věstníku to stanovilo ministerstvo financí. Oproti dnešku tak povolené maximální ceny klesnou o 10, respektive 20 haléřů. Za zastropované ceny řidiči poprvé tankovali už dnes a třeba na hlavním tahu na Šumavu z Plzně do Klatov byla nafta oproti včerejšku i o 3 koruny levnější.
1: Já to nějak neřeším, protože prostě musím jezdit. Takže ať stojí tolik nebo tolik, samozřejmě lepší, když stojí míň.
2: Natankoval v Přešticích právě René z Prahy.
3: Kdo potřebuje, tak jede a nekouká na to, jestli je to o korunu dražší nebo ne. Prostě potřebuješ natankovat, tak zaplať, no. Akorát jsem tankovala včera plnou.
4: Včera jste?
3: Já natankovala ve 4 odpoledne. A
4: Kateřina z Plzně. A vy jste to teda nevěděla, že se bude zastropovat?
3: Ne, a hlavně už mi svítilo hladový oko.
4: Nebylo zbytí.
3: Nebylo zbytí, ano.
5: Z 10 navštívených čerpacích stanic u hlavního tahu na Šumavu 1/27 mezi Přešticemi a Klatovy včera stál litr nafty pod 50 korun jenom na 3 místech. Nejčastější cena byla 51,90. Právě na těchto čerpacích stanicích dnes využili té povolené maximální ceny, takže na stojanech vidíme 48 korun 72 haléřů za naftu. I tak to ale pro řidiče představuje úsporu oproti včerejšku přes 3 koruny na litru nafty.
6: Více bylo to lepší za roce 9,90.
5: Václav ze Zálesí.
6: No je to jak to je, co s tím uděláme, že jo? Jezdit musíme, nebo chceme. Takže tak to je, no.
5: U benzínu tak velké rozdíly nejsou. Včera se tady nejdražší prodával za 46,90. Na 3 stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem.
7: No, ale co to je? O halíře? To je špatně, ne?
5: Radek z Přeštic.
7: Ale furt jsme jako asi nejlevnější v Evropě, teda co takhle jakoby sleduju, no, ale je to stejně hodně.
5: No a řidičkou je i paní Jana z Dolní Lukavice.
8: Tady na té vesnici jinak se do toho města nedostanete než autem, no. Koupíte to za jakoukoliv cenu, protože bohužel je to vlastně druhý naše nohy.
5: No a jak to vidí řidič Jakub?
9: No já to nějak nesleduju, no, ale nevím, jestli to zastropování je víro. To zadlužovat stát kvůli tomu, nevím.
5: Kvůli cenovým stropům dnes výrazně zlevnily i čerpací stanice na dálnicích. To ale podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka může uškodit ostatním čerpadlářům.
10: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, tankuje u nich, ale protože teď bude mít stejnou cenu nebo velmi blízkou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře palivo na dálnici, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
5: Kromě stanovení maximálních cen paliv stát zastropoval i marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr, a snižuje i spotřební daň na naftu. Důvody vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: Ministerstvo financí teď bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro následující den, s tím, že o víkendu a v pondělí bude platit cena vyhlášená v pátek. Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října. Limity se ale nevztahují na takzvaná prémiová paliva. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: počasí.
1: Tak vypadá to, že jasná obloha, na kterou jsme už delší dobu zvyklí, dozná zítra jisté změny. Určitě nám to podrobněji vysvětlí Tomáš Vejvoda z Meteorologického ústavu. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak v průběhu večera a noci bude většinou oblačnost, již kompaktnější vysokou oblačností. Během noci oblačnosti dále přibude a k ránu bude na západě kraje až zataženo a ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia. No a více oblačnosti bude i po celý zítřejší den, protože nás bude ovlivňovat rozpadající se studená fronta. Bude oblačno, přechodně až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to zejména na západě a severozápadě kraje. Později odpoledne začne té oblačnosti od jihu ubývat, no a co se týče teplot, tak ty většinou vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia, při slunečním svitu by mohlo být až 22 stupňů Celsia.
1: Takže fronta se rozpadne a o víkendu už zase sluníčko, ano?
2: Je to tak, v sobotu nás čeká opět sluneční den s příjemnými teplotami, s maximálními teplotami až okolo 24 stupňů Celsia, a jenom ráno musíme počítat s lokálními mlhami nebo i nízkou oblačností, jinak bude jasno až polojasno. V neděli pak bude té oblačnosti zase na druhou stranu o trochu více i s možností přeháněk, ale ty teploty budou stále okolem 20 stupňů Celsia.
1: Říká Tomáš Vejvoda. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, věnovaného komunálním volbám. Postupně vám představujeme lídry kandidujících stran a hnutí ve všech okresních městech Plzeňského kraje. Seřadili jsme je podle abecedy a dnes zamíříme do Rokycan. U mikrofonu je Iva Kokešová a ve studiu vítám také redaktorku Julii Suchou. Dobrý den. Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Rokycany jsou největším městem Rokycanského okresu. Leží 16 kilometrů východně od Plzně na soutoku Klabavy a Holoubkovského potoka. Podle informací Českého statistického úřadu v nich na konci loňského roku žilo přes 14 tisíc obyvatel. Kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Starostou města je po celé 4 roky Tomáš Rada z uskupení Rokycanští patrioti, kteří volby v roce 2022 vyhráli a získali 6 mandátů. Vládnoucí koalici utvořili společně s uskupením Hnutí ANO a nezávislými kandidáty a uskupení Pro naše Rokycany, Zelení plus nezávislí kandidáti. V 21 členem zastupitelstvu má tahle koalice 13 mandátů. V opozici jsou nezávislí, koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pak taky Komunistická strana Čech a Moravy a Pro Rokycany.
0: Komunální volby 2026.
1: Kolik politických stran a hnutí v Rokycanech kandiduje letos?
2: Ohlasy voličů se uchází celkem 8 politických stran a hnutí. Před 4 lety jich bylo 7. Lídrem kandidátky ANO a nezávislí je současný místostarosta Rokycan Jiří Sýkora. Kandidátku KSČM a osobnosti s podporou SPD vede Zdeňka Lišková. Nezávislí vybrali do čela kandidátky Václava Kočího, zastupitele města Rokycany. Kandidátku Rokycanští patrioti vede starosta Rokycan Tomáš Rada. Lídrem kandidátky Naše Rokycany je zastupitel města Rokycany Jaroslav Straka. V čele kandidátní listiny Společně změníme Rokycany, což je koalice ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů, je další zastupitel města Jan Šašek. Jedničkou kandidátky Probudíme Rokycany je Jan Sedláček a lídrem kandidátky Pro Rokycany, zdraví a sport je Michal Veselý.
0: Komunální volby 2026.
1: Julie, na co se město Rokycany zaměřilo v průběhu 4letého volebního období?
2: Loni město začalo s přestavbou Sokolovny na kulturní a komunitní centrum. Budova byla zavřená od roku 2016 kvůli špatnému technickému stavu. Jde o největší investici města s celkovým rozpočtem přesahujícím 580 milionů korun. Rokycany se taky zapojily do Národní sítě zdravých měst. Díky tomu město pořádá například školní a školková fóra. Jejich cílem je aktivně zapojit mladou generaci do otázek kvality života a rozvoje nejen jejich školy, ale taky rozvoje města. Loni Rokycany spustili první ročník participativního rozpočtu, díky kterému se můžou lidé zapojit do rozhodování o rozvoji města.
1: Abychom nemluvili jenom o samotných Rokycanech, řekni nám ještě, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech Rokycanského okresu.
2: Například v Cekově se od posledních řádných voleb v roce 2022 konaly dvoje nové volby. První v roce 2024, kdy po odstoupení jednoho ze zastupitelů klesl jejich počet pod zákonem stanovené minimum. Z původního vedení obce nekandidoval nikdo, ani nové zastupitelstvo ale nevydrželo. Jeden člen odstoupil a funkci odmítli i náhradníci. Protože počet zastupitelů znovu klesl pod 5, musely se konat druhé mimořádné volby v březnu letošního roku. Tématem uplynulých 4 let v okrese Rokycany byly také větrné elektrárny. Několik obcí vyhlásilo referenda, aby zjistili, jestli obyvatelé větrníky na území obce chtějí nebo nechtějí. Třeba obyvatelé Siré v referendu před 2 roky stavbu větrné elektrárny odmítli. V Plískově lidé loni naopak výstavbu větrné elektrárny podpořili. Co se týká dopravy, tak významnou investicí Plzeňského kraje byla stavba nové silnice, která propojila severní Rokycansko s dálnicí D5. Napojení zlepšilo dopravní obslužnost regionu a taky omezilo tranzitní dopravu v centru Rokycan.
1: Posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, ve kterém se věnujeme Rokycanům. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti řešit chybějící zařízení s péčí o seniory.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Julií Suchou zaměřujeme na Rokycany. Lídrů kandidujících stran a hnutí jsme se ptali. Ve městě chybí zařízení s péčí o seniory. Chcete to změnit a pokud ano, jak?
2: Všichni lídři kandidujících uskupení se shodují v tom, že zařízení pro seniory město opravdu potřebuje. Lídr kandidátky Naše Rokycany Jaroslav Straka, Jiří Sýkora, jednička kandidátky ANO a nezávislý a Tomáš Rada, který je v čele kandidátky rokycanských patriotů, všichni tři shodně poukazují na variantu výstavby nových domů s byty pro mobilní i imobilní seniory, kterou město v současnosti plánuje ve spolupráci se soukromým investorem. Jedná se o přestavbu hotelu Bílý lev a výstavbu nového domu v blízkosti Rokycanské nemocnice. Lídr nezávislých Václav Kočí prosazuje výstavbu zařízení s péčí pro seniory. Kromě toho uvedl, že město musí být víc aktivní ve spolupráci s Plzeňským krajem a nespokojit se jen s aktivitou soukromých investorů a s výstavbou bytů pro seniory, což je podle něj jenom dílčí krok. Podle jedničky kandidátky pro Rokycany zdraví a sport Michala Veselého současné kapacity péče o seniory nestačí a chce úspěšně dokončit projekt města a zároveň hledat možnosti, jak ho ještě vylepšit.
1: Objevily se v odpovědích ještě nějaké další návrhy?
2: Ano, Jan Šašek, lídr kandidátky Společně změníme Rokycany, chce zároveň podporovat domácí ošetřovatelskou péči, osobní asistenci a vznik denního stacionáře. Cílit plánuje taky na soukromé a neziskové iniciativy, které povedou k rozšíření kapacit péče o seniory. Odůvodnil to tím, že lidé by se neměli kvůli potřebné péči stěhovat a měli by mít k dispozici kvalitní služby přímo tam, kde celý život žijí. Z podobného důvodu chce primárně domácí péči podpořit taky jednička kandidátky Probudíme Rokycany Jan Sedláček. Nicméně i on by kromě toho vybudoval dům s pečovatelskou službou. Podle lídrině kandidátky KSČM a osobnosti s podporou SPD Zdeňky Liškové už v Hradební ulici jedno zařízení je, ale chtěla by zřídit dům s pečovatelskou službou, aby se tyto služby rozšířily.
1: Tolik k tématu zařízení pro péči o seniory. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň. Za chvíli se v předvolebním speciálu z Rokycan budeme věnovat omezení nákladní dopravy.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Julií Suchou zaměřujeme na Rokycany. Ve druhé otázce jsme se lídrů kandidujících stran a hnutí ptali. I přes blízkost dálnice zajíždí řada těžkých nákladních aut přímo do Rokycan, kde poškozují místní komunikace. Jaké řešení by tuto situaci zlepšilo?
2: Většina lídrů se shoduje v tom, že by pomohl západní obchvat Rokycan v lokalitě pod Čilinou. Například Jiří Sýkora, lídr kandidátky ANO a nezávislý, uvedl, že Plzeňský kraj už k obchvatu připravil studii a město teď řeší změnu územního plánu. Podle Jaroslava Straky, který vede kandidátku Naše Rokycany, je potřeba záměr obchvatu neustále posouvat dopředu. Podle Jana Šaška, jedničky kandidátky Společně změníme Rokycany, obchvat odvede tranzitní dopravu mimo obytné části města a sníží zátěž, kterou nesou obyvatelé i infrastruktura. Navíc navrhuje důslednější vymáhání omezení průjezdu nákladních vozidel městem, zaměření se na kontroly přetížených kamionů a zajištění dodržování dopravních předpisů. Podle lídra kandidátky rokycanští patrioti Tomáše Rady by obchvat pomohl omezit dopravu hlavně na Šťáhlavské ulici. Stejné řešení navrhuje i Zdeňka Lišková, lídrině kandidátky KSČM a osobnosti s podporou SPD, a taky Jan Sedláček, který vede kandidátku Probudíme Rokycany. Podle něj do města zajíždí hodně kamionů taky kvůli zásobování řetězců. Proto usiluje o podporu místních živnostníků a podniků oproti řetězcům. Chce jim například usnadnit administrativu a zjednodušit propagaci.
1: Jak odpovídali lídři dalších kandidujících stran a uskupení?
2: Lídr kandidátky nezávislý Václav Kočí uvedl, že město má schválenou zónu zákaz stání kamionů nad 5 tun a taky schválený tranzit, což znamená používání schválené trasy nákladních automobilů. Toto omezení je podle Václava Kočího dostatečné a jde o to zajistit městskou a státní policií jeho dodržování. Podle Michala Veselého, který vede kandidátku pro Rokycany, zdraví a sport, problém průjezdu nákladní dopravy vznikl kvůli podnikům a průmyslovým areálům na opačné straně města, než je sjezd z dálnice. Proto chce nové průmyslové areály budovat především v místech s co nejlepším napojením na dálnici, tak aby nákladní doprava vůbec nemusela projíždět městem.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň věnujeme Rokycanům. Po písničce se podíváme na další téma, které se týká kultury v centru města.
0: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, které dnes věnujeme okresnímu městu Rokycany. U mikrofonu jsou Iva Kokešová a redaktorka Julie Suchá. Lídrům kandidujících stran a hnutí v Rokycanech jsme položili tři otázky. První se týkala chybějících zařízení pro péči o seniory, druhá omezení nákladní dopravy a na závěr se zaměříme na kulturu. Lídrům kandidujících stran a hnutí jsme položili tuto otázku. Sokolovna bude po dokončení oprav sloužit jako kulturní a komunitní centrum. Co udělat proto, aby kultura zůstala i přímo v centru města?
2: Lídři KSČM a uskupení pro Rokycany považují Sokolovnu jako součást centra města. Lídrině kandidátky KSČM a osobnosti s podporou SPD Zdeňka Lišková uvedla, že v centru je taky knihovna a další kulturní zařízení Střelnice, která částečně nahrazuje dosud nedokončenou Sokolovnu. Lídr kandidátky pro Rokycany zdraví a sport Michal Veselý chce, aby dál žilo i náměstí a poukazuje na to, že si se Sokolovnou nemusí konkurovat, ale můžou se doplňovat. Taky lídr rokycanských patriotů Tomáš Rada a Jiří Sýkora, který vede kandidátku ANO a nezávislí, počítají s tím, že se budou kulturní akce v centru města pořádat i nadále. Podle jedničky kandidátky naše Rokycany Jaroslava Straky bude Sokolovna obrovským přínosem pro město i občany v oblasti kultury. Zároveň je podle něj důležité bavit se všemi generacemi občanů a realizovat to, co v rámci kultury skutečně chtějí.
1: Jak to vidí lídři dalších kandidujících subjektů?
2: Podle lídra kandidátky Společně změníme Rokycany Jana Šaška se kultura nesmí soustředit do jediné budovy. Zároveň ale investice do kultury musí být rozumné. Rekonstrukce Sokolovny je podle něj megalomanský projekt, který bude zatěžovat vysokými provozními náklady. Poukazuje taky na to, že město pořídilo zařízení Střelnice k tomu, aby sloužilo ke společenským akcím. Proto chce výrazněji využívat Střelnici a zároveň oživovat centrum města prostřednictvím trhů, festivalů nebo sousedských akcí. Podobný názor vyjádřil i Václav Kočí, jednička kandidátky nezávislý, který má za to, že projekt revitalizace Sokolovny zásadně omezí investice města v dalších letech. Město podle něj musí vybrat kvalitní organizaci, která bude zajišťovat ekonomický kulturní provoz. Lídr kandidátky Probudíme Rokycany Jan Sedláček uvedl, že kultura musí být součástí veřejných prostranství, nejen Sokolovny. Proto bude podporovat kulturní počiny, komunitní akce a řemeslné trhy v ulicích s důrazem na místní umělce a živnostníky. Zároveň klade důraz na to, aby například hudební produkce nebyla příliš rušivá pro lidi v okolních lokalitách.
1: To byly odpovědi 8 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Rokycanech. Všem jsme položili stejné 3 otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Julie Suchá. Díky za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň na adrese plzeň.rozhlas.cz. U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme opět zítra, kdy se podíváme do Tachova. Iva Kokešová přeje hezký večer.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj souhlasí se záměrem recyklačního centra v Lecích na Plzeňsku. Úrodu ječmene pro výrobu piva poznamenalo letošní sucho. Podle plzeňské sladovny budou při vaření piva potřeba vyšší dávky sladu. A zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku i přehánky. Teploty do 21 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Plzeňské hejtmanství dnes vydalo kladné stanovisko EIA k plánovanému drcení stavebního odpadu v Lecích na Plzni severu. A to i přes nesouhlas vedení obce a občanů z okolí. Ti se obávají, že provoz nad zakonzervovanou skládkou ohrozí podzemní zdroje pitné vody. Vydání kladného stanoviska potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová.
5: Plzeňský kraj vydal souhlasné závazné stanovisko a to bude následně sloužit jako podklad pro navazující řízení k vlastnímu povolení samotného provozu záměru.
4: Letošní vedra a sucho ovlivnily kvalitu sladovnického ječmene. Ten je klíčovou surovinou pro výrobu piva. Dopad počasí na kvalitu ječmene popsal vedoucí sladovny plzeňského pivovaru Michal Schneberger.
6: Letošní ječmen má vyšší obsah bílkovin. Což pro nás není úplně pozitivní zpráva, protože ty vyšší bílkoviny jsou na úkor škrobu v tom zrnu. To znamená, že se dá očekávat, že ten slad bude mít nižší extrakt. Nižší extrakt znamená, že aby jsme dosáhli stejné stupňovitosti na varně, kterou chceme standardně, musíme toho sladu dát trošku víc.
4: Podle Schneberga bude mít plzeňský pivovar i přes nepřízeň počasí sladu pro výrobu piva dostatek. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to dnes řekl předseda parlamentu Richard Raši. Po útoku nožem, při kterém zemřela jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Ten je v psychologickém detenčním ústavu. Státy Evropské unie budou moci pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které dnes finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo v Africe.
7: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Velkou Pardubickou letos poběží pouze 10 koní. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku při dnešním losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Velká Pardubická se poběží v neděli 11. října.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, kráno až zataženo, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přehánky. Později odpoledne ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Plzni na Karlově v ulici Břeňkova poblíž křižovatky s Borskou ulicí se došetřuje nehoda dvou osobních aut a na dálnici D5 musí řidiči počítat se zdržením před Prahou. Kolony aut se tvoří od Rudné až do hlavního města.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Krásný podvečer, vážení přátelé. Od mikrofonu vás zdraví a přeje příjemný poslech pořadu Muziky muziky Jaroslav Tachovský. Vojenský muzikant té nejkvalitnější třídy. Ano, přátelé, to mluvím o Miloslavu Kázovi a zatím si stoprocentně stojím. Prvotřídní muzikant, skladatel a aranžér dechové hudby. Miloslav se narodil v roce 1937 v malé vesničce Chalupy u Zemětic nedaleko Merklína. Jeho muzikantský život začal záhy. Jako desetiletý se začal učit na klarinet u svého strýce. 2 roky hrál v dechové kapele a pak v malém tanečním orchestru, který byl složen výhradně z členů rodiny Kázových. Tam hrál na saxofon se strýcem, otec hrál na trumpetu, Mílovo bratr na harmoniku a bratranci na pozoun a bicí. Jistě rarita, která se hned tak nevidí.

roce 1956 nastoupil na vojenskou základní službu, kde si založil malou taneční kapelu, která mu zpříjemňovala vojenský čas. Tomu také pomohlo v tom, že ještě před ukončením vojny nastoupil do profesionální vojenské hudby v severomoravském Bruntále. Tam v roce 1959 začal skládat. Předcházela tomu ale taková veselější náhoda. Když mi to Míla vyprávěl, tak přiznal, že byl mladý a tak trochu nerozvážný. Předcházel tomu večírek na rozloučenou se dvěma členy orchestru, kapelníkem a bubeníkem, kteří odcházeli do důchodu. Přiznal, že měl tentokrát trochu povznesenou náladičku a tak si dodal odvahy a napadlo ho prohlásit. Pánové a kamarádi, nic si z toho nedělejte, že nás opouštíte. Já na vaši počest a paměť složím polku, která bude slavná. Budiš mu přičteno ke cti, že tu polku opravdu neprodleně složil. Tak vznikla jeho první skladba Polka našim penzistům a je opravdu slavná nejen u nás, ale i v cizině. Bylo nám ctí jí s plzeňskou dvanáctkou natočit. Tady je.

Z Bruntálu odešel do Prahy a nastoupil do tehdejší ústřední hudby ministerstva vnitra, kde hrál dlouhých 32 let až do odchodu do penze. Po první polce následovaly další skladby, většinou instrumentální, které muzikanti mají v oblibě, protože se v nich mohou takzvaně blízknout. Není divu, že si nového skladatele brzy všimli i textaři a nabízeli mu spolupráci, takže se v Kázově autorském seznamu začaly objevovat i otextované skladby. Například Moje polka Vozem bouch, Pro maminku, Myslivec připíjí levou a další. A toho myslivce si teď poslechněme. Zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich za doprovodu formanky Pavla Pelána. Jako druhá písnička to bude Moje polka, která zvítězila v autorské soutěži 7 mikrofonů v podání Ivany Brožové spolu s formankou Pavla Pelána.

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být jeho kamarád. Když jsme se před mnoha a mnoha lety poprvé setkali, tak už jsme o sobě věděli, že jsme krajani. I hned mi nabídl celý archiv svých skladeb a pro plzeňskou dvanáctku zaranžoval mnoho písniček. Spolupracuji s jednou německou firmou, která vyrábí plechové hudební nástroje a kterou po roce 1948 založili lidé z Kraslic. Požádal jsem ho, jestli by pro ní nenapsal virtuózní skladbu. Tak vznikla krásná polka Pro Mirafone. Plzeňská dvanáctka ji natočila pro rakouské hudební vydavatelství Koch a stala se známou po celé Evropě.

Jak jsem říkal na začátku, vojenský muzikant té nejkvalitnější třídy bych poopravil na muzikant s velkým M. Miroslav Kás odešel z tohoto světa 2.11.2023 ve věku nedožitých 86 let. Abychom se nerozešli se smutkem na rtech, tak nakonec něco veselějšího. Cituji. Měli jsme v ústřední hudbě takovou malou kapelu na kšefty. Na varhany hrál člověk, který nemohl být bez skleničky vína. Na jedné tancovačce měl na varhanách připraveny hned dvě plné sklenky. I stalo se, že jak šel někdo okolo, nešetrně o varhany zavadil, ty se kvapem rozhoupaly, on stačil jen heknout. Pozor, varhany! A milý pan varhaník bez váhání ducha přítomně chytil. Co byste řekli? Varhany? Ne, ne. Skleničky s vínem. Zachránil je, zatímco varhany naopak spadly. Přátelé, jsme u konce. Mějte se moc krásně a již nyní se na vás těším opět na vlnách rádia vaše.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň.

Lidový tanec v hudebním zpracování Jana Slimáčka zahajuje dnešní Špalíček. Vezl jsem brambory do kopečka. Tak zní jeho podtitul. Několik zajímavostí z historie brambor doplní i pěkné melodie, kdy právě ta, která bude následovat, o této zajímavé plodině lecos vypovídá. Hezký poslech na vlnách rádia vašeho kraje přeje Miroslav Šimandl.

Historie brambor sahá tisíce let zpět. Nejdříve divoká rostlina, až po jednu z nejdůležitějších plodin na světě. Brambory pocházejí z oblasti And v Jižní Americe, konkrétně z území dnešního Peru, Bolívie a Chile. Byly pěstovány již před 7000 až 10 000 lety Inky a dalšími domorodými kulturami. Inkové brambory nazývali papa a po našem by tedy patřili za něco velmi chutného. Jisté je, že brambory používali jako hlavní zdroj potravy.

Do Evropy se brambory dostaly v 16. století. Španělé je přivezli jako exotickou rostlinu. Zpočátku byly považovány spíše za okrasnou rostlinu nebo krmivo pro zvířata. Lidé se obávali jejich konzumace, protože patřili do čeledi lilkovitých, která zahrnuje jedovaté látky. Postupně se však brambory začaly šířit po celé Evropě, zejména v Irsku, Německu a východní Evropě, a staly se tak důležitou součástí stravy.

Na vlnách rádia vašeho kraje jste vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes na bramborové téma. V 17. a 18. století se brambory staly klíčovou plodinou proti hladomorům. Jejich vysoká výnosnost a schopnost růst v různých klimatických podmínkách je učinili důležitou potravou pro chutě obyvatelstva. A to přetrvává dodnes.

Dnes jsou brambory čtvrtou nejdůležitější plodinou na světě. Po rýži, pšenici a kukuřici. Jsou pěstovány na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Existuje tisíce odrůd s různými barvami, tvary a chutěmi. Jsou ceně

Při přípravě jídel si bez brambor nedovedeme představit sestavu jídelního lístku. Osobně brambory v různých podobách miluji. Stejně tak jako můj pětiletý vnouček František. A na závěr dnešního špalíčku i jednu zajímavost. Brambory byly první plodinou pěstovanou ve vesmíru. V roce 1995 je NASA vypěstovala na palubě raketoplánu Columbia. Ale pojďme zpátky na Zem. Čas vymezen dnešnímu špalíčku se naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji hezký večer a zase brzy naslyšenou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zamoření bývalého vojenského prostoru na Šumavě bude řešit soud. Plzeň zprovoznila parkovací dům Světovar. Ministerstvo práce začalo pracovat na reformě sociálních služeb. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů podal trestní oznámení na neznámé pachatele. Důvodem je kontaminace bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě toxickými látkami. Jak dnes řekl, resort životního prostředí věděl o problému několik let.
2: Jsem podal trestní oznámení a už ne na jednu osobu, ale na několik osob. Je to samozřejmě na neznámého pachatele v tento moment, protože jsme zjistili, že těch zpráv, že je toto území tímto způsobem zasaženo v roce 2023, vedení ministerstva životního prostředí mělo hned několik. Nikoliv jeden e-mail, ze kterého se může někdo vymlouvat, že ho teda přehlédnul. Těch zpráv bylo několik a kontaktoval v této věci i Národní park Šumava, vedení ministerstva životního prostředí.
0: Ministr Červen dnes také uvedl, že armáda bude v bývalém vojenském prostoru zasahovat ještě několik týdnů. Parkovací dům Světovar v Plzni ve Slovanské aleji je ode dneška v provozu. Část z více než 400 míst může využívat i veřejnost. Předplatné je možné zakoupit v zákaznickém centru plzeňských městských dopravních podniků. Pokračuje vedoucí odboru investic magistrátu Tatiana Kicová.
3: Parkovací dům má 3 podzemní podlaží, 5 nadzemních podlaží, může se v něm uparkovat 433 aut celkem, je zde příprava pro elektromobilitu. Parkovací dům má sloužit především rezidentům Světovaru, to znamená bytovým domům, Techtauru a dalším, s tím, že do něj bude moct zajíždět i veřejnost.
0: Ministerstvo práce začalo chystat reformu sociálních služeb a dlouhodobé péče. Připravilo 48 návrhů, které mají experti do konce roku dopracovat. Počítá se například se stanovením pevného podílu obcí a krajů na financování, změnou úhrad od klientů, odměnou pro pečující, poskytováním příspěvku na péči na úhradu služeb v poukázkách anebo s pojištěním na dlouhodobou péči. Záměry dnes na kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb představil náměstek ministra práce David Pospíšil. Důvodem je podle něj demografický vývoj, rostoucí počet lidí s potřebou pomoci a také alarmující růst nákladů.
1: Sport.
0: Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Kvůli velkému otoku mu lékaři doporučili odpočinek. Cyklistický svaz o tom informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra závodem žen do 23 let.
1: Počasí.
0: V noci oblačno, kránu až zataženo, teploty 11 až 8 stupňů, zítra oblačno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle i přehánky, později odpoledne už ubývání oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením stále počítejte na dálnici D5 před Prahou. Kolony se tvoří od Rudné až do hlavního města. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená

0: pohádková jména. Například had v trávě Šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě Šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě Šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
1: Krásný, krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
0: Takže ten autor si může vybrat.
1: Přesně tak, přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě Šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
0: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
1: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
0: Co ten Brouk Pytlík?
1: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
0: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
1: Přesně tak.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad tešukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk, de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to dělají ty ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce Vajdise. A použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem ten jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mu mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná o ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. Ačen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun. Sport. Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno, pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat, maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holand na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivý, ale nemusím ještě asi dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle, teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.

0: lese nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky... No zkrátka po dvou měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo? A já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem byl, já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přijímám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem to řekla, jsme už vysílání, takže nic.
1: Jo,
0: nic
1: takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta prostě. Nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně. A nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co
0: z toho bude. Nicméně vy se... Jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec, jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce. I vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano, teď. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je. Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul.
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář a nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15% musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takový specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam tak Kateřina Zapletalová hraje jako dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuju.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj, si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak ne, když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojujou, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to. Takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, i když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak víš, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné. Tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivál to ještě nebyl třeba?
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky... Když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl. Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju, a takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado, a zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách. A dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky, a zase zmizím, no. Takže mě... Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak zrychli
1: úvahu. Šup na to. Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohodním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo,
0: a měl
1: jako,
0: premiéru.
1: Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím. No. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Jevadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johana a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec

0: svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johana Hykla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johan Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hyklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hyklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hyklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teď bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti, Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína, přes 30 let byl členem obecního výboru, podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a 2 nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, jdeme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich, těch operací, je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky příměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu uštvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází k zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více dobarevné, teďkom hodně je modní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev. A čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně modní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb, kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže. Opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných čtyřmi parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěli jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickel na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Veškeré fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamišovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky, národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okraju. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nitěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem, je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potním páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá za stánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouku mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovati o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na 3. pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takové krásné společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

stolet se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení.
2: La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle
1: připomíná.
0: To zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lid umyl, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak...

0: prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no.
1: Koho přivedli? Mě přivedli?
0: Ne, slona.
1: No slona, no to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu. K svátku.
0: No a ty jsi říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
1: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička, jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. Zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst, prst.

0: lepkou srst, například ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Tak si nám přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to
0: taky
2: dá rozdělit.
0: Snad... polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: prosím moc krát a... co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo. př װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnička. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřižených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.
1: Máš teď krátký vlasy.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě, a necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky. A pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

poradit, to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřena velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerové zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, kde mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže... No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. Takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal teda řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte!
6: táte, táte, napiju a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, je to jednak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no byl to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
6: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
6: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella, per il sogno, a quinta lotre d'intorno, ritorno mi vedo, del mio cuore, l'impero non cedo, meliatona, a travolta, la questo ravela in cieco adono, di che ho fatto, fiora la vita, fosi questo, mi torna, gradita, forse un'altra, doman lo sarà, yeah, forse un'altra, doman lo sarà, yeah, grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
6: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všechno nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
6: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a byla nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 60. 8, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý, no a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, na silu jenom, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, ale zase ryba, no to se není možný, opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký i na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
6: Ještě?
4: No jo.
6: Byl to méně známý Ital, bude to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no ta

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. Vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, a já jsem ano. Vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kam do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě no, ji umíte, paní
0: myslím,
2: Jiřina?
0: Že ne. Kluk rychtářů se zadumal, kam zdaleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka Nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhotce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no, tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy mlednou, volají

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

taky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi, správně naladěnými na vysílání noční linky, si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i

0: když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku, by měli používat svůj krásný jazyk.
1: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme,
0: to máte pravdu.
1: Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
0: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
1: Ano, máte pravdu.
0: A proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, pro už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
1: No, mám to podobné, přiznávám. Ale tak. Já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
0: Kino.
1: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
0: Ano.
1: Není to...
0: Německých, anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
1: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí,

0: po Labí, po Vltaví, po Dunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Po Bugí? Nebo po Buží? Podle vzoru Olga.
1: Po Bugoví.
0: Po Bugoví?
1: Ano.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Po Bugoví?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuji za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše: tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý. Ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. To tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravsko-slováčtina. Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano. Ano.
0: Ano. Nebo lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kvaté cosík?
0: Aha. To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky, tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčuji a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuju za váš telefonát. Ano. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kalimera, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastarale usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já. Jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla spožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já
0: poslouchám.
1: Tady se souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ve všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No
0: tak já mám takový pocit, že mluvím s odbornici. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku. Ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze, rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, ano. Když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to Dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já,
1: no
0: to
1: ne,
0: mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. Hmm. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě. Hmm.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: já. To ani vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový
0: to je
1: podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu Maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si a taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru. Hmm.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím. Ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům. No, asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. To míří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chrát duch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A no, teď jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsou tak nutný. Jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradit třema slovama. Postavení mimo hru. No tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo, to už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo, která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No, máme proto výraz jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: To češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě, víš, to chrámáme jako na stranu. Jako, jo, děláme po ní díru a natpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: To
0: jsme stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říká o pouče. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Vošouch. To je vošouch. Bramborák, jo?
0: No, vošouch, ano, no. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. To říkají na Brněnsku.
0: No, ne. Ne, v Brně se říká Brňák, normálně bramborák.
1: Ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No, tak vodka to přines, on taky byl v Německu, tak pan Bůh jestli tam to přines. No, nevím. Byl v Německu, byl třeba se nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoší a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No, ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takovéto typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: My taky naschledanou. Děkuju vám za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé. Ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně, co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a staříček řekli tohleto, takže to miluju tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si dělají srandu, tohleto říkají, co jste řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohl reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně, třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak to vám musím hodit těžké gratulovanec. Mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít, tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Výborně. Já zodpovím tu otázku s tím předchozím pánovi, jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Mm-hmm. Já začnu tím navážu na to. Ano. Mě se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten dvousmysl mám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma z cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma z cikánce.
0: Tak za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to je hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zmysl, ale ještě k tomu nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne taky, na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně větve. Tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí, šoustí, to jsem se odvočil, já teďka vyhrám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně zprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, opékačka nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače, zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z prvního říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše, nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru. Pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju. I vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend, další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu, dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě nářeč, různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měl z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, víc se povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky

0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: No, kdybych mluvila díl, tak...
0: Tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky,
1: Hano. No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom a příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc, nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak, jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: růstu.
1: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagonu oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Bodek Kapitánčik, noční linka Českého rozhlasu.
2: No to ha, jsem ráda, že vás
1: už
2: slyším,
1: podle nadechnutí
2: pane Borku.
1: Jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
2: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
1: Bramboráky.
2: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl. Když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo
1: Američané. To mě vůbec nemusíte říkat, teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra, u nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
2: ano.
1: ž.
2: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglických výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor. A to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky. A navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. Hmm. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou. Nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá. Když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
1: Paní Noro, já vám děkuju. A myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze. Protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč. Jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
2: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
1: No, to nebudu
2: jmenovat, protože...
1: raději nejmenujte. Nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
2: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě tak to nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše. Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit s spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec v těchto dnech by oslavil stovku, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale to někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá, pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že, stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte, H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu, ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami,
1: ale
0: takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý okynářství, rovná se cochcárna, pomlčka lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz, lomítko linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem toho zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Tím byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebylo zdržela, ale říkal, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte, zase jako obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že je to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština,
0: tak,
1: to je jako,
0: tak.
1: To už se jakoby, to už tam se to jako přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu, na obhajobu té mladší generace, bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to si jako představit tu myšlenku vaší. A to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let. Je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionů se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Jo, já si myslím, já, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: Pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete... Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdý a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav.
0: Mějte
1: se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě. No.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to říkám.
1: Ano, aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to skmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to skmondila.
0: Skmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa,
1: říct, že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina. A závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo,
0: dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knížce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem v

0: tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiely. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou. Co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo. Jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrády, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem,

0: že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok, Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer. Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubání do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benácký v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

dess. Ja, dess. Man van uppe Norrfjallet. Man van uppe Norrfjallet. Man van uppe Norrfjallovi. Postupně se všem zalíbilo, u dice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jenom vám to právě řeknu. Ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec, na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tady máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta, když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky. Jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: já... A to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. A pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chvíličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: Nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci i mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: A je to inspirativní pro režiséra. Je,
3: ale no tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Hmm. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: 17?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk.
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio.